0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: tesařík, žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
2: Je to tajný.
1: Takže, pohrají jste?
0: Heneš, long story short, tady.
1: Brňák, Dian, jsem tu.
2: Hora, jama já, taky.
1: Dobrý.
0: Jdeme.
1: Jedu.
0: Hořák. Zapínám, krájím.
1: Šlehám, cedím.
0: Strouhám.
1: Flambuju.
0: Hasím. Slejvám. Utírám.
1: Solím.
0: Pepřím.
1: Servíruju.
0: To bude legendární hostina.
1: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasičům se podařilo lokalizovat požár v Českém Švýcarsku. Podle posledních zpráv se plameny nadále nešíří a šířit nebudou. Plochu požáru se navíc podařilo snížit na zhruba pětinu z původních 100 hektarů. Pokud všechno půjde podle plánu, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. Zdravotníci registrují další možné nakažené hantavirem, potenciálně smrtelným onemocněním, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Všechny pacienty spojuje plavba na výletní lodi poblíž Kapverdských ostrovů. Zatím dva z nich, pocházející z Nizozemska, viru podlehly. Kruh se uzavřel, Roman Červenka je opět nejlepším hráčem uplynulé hokejové sezóny. Opora pardubického Dynama převzala trofej po dlouhých 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Plzeňská teplárenská v sezóně prodala více tepla oproti původnímu plánu. Důvodem bylo hlavně citelné ochlazení v lednu. Teplárna trvale snižuje spotřebu uhlí. Aktuálně vyrábí asi polovinu tepla z biomasy a komunálního odpadu. Letos pak navíc plánuje zahájení stavby dvou paroplynových zdrojů. A jak vypadá předpověď počasí na úterý? Na západě Čech dnes budeme mít hlavně oblačno nebo zataženo. Objevit se u nás můžou taky občasné přehánky nebo bouřky. Teploty se dostanou mezi 22 a 25 stupňů.
4: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty, přejeme krásné ráno, Jasmin.
2: Krásné ráno.
1: David.
3: Ahoj.
2: A Michal.
1: Já se tady směju, škoda, že to nemůžete vidět.
3: Je levitující balónek.
1: Jak to vysvětlit? Jasmin, k mým narozeninám, což je už nějakou chvilku zpátky, tady nafoukla asi 10 balónků. Jeden tady zůstal růžovej a on tady levituje normálně nad výdechem topení, jo? A já nevím, jak to je možný.
3: Já jsem si myslel, že když to popíšeš, že to nebude znít tak zajímavě.
2: No zkrátka umíme se pobavit při úterním ránu.
1: Tak doufáme, že i atmosféra taková, jaká je u nás, je u vás. Přejeme krásné ráno všem, kdo jste si nás naladil. Rosé, Bruno Mars a Pate, tím začínáme. Hezké ráno, to je neuvěřitelný. Hit Radio

0: takhle zní vaše úterní ráno. Rose, Bruno Mars, Apathé. Na Hitrádiu v 6.06.
1: Za chviličku nás klasicky čeká minuta šampionů. Chceme vědět, jak se máte, jak vstáváte, co dělá celý Česko. Takže po vás budeme chtít tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co děláte. Nicméně já se ještě teďka nemůžu přestat smát.
2: Co se stalo?
1: Kvůli tomu, co se mi stalo před hodinou. Já nevím, jak se stávalo vám, to mi pak řekněte, jo, ale já jsem prostě vstala, zvonil mi budík a znáte takový to, jak si přeležíte ty ruce. Jak takový ty mrtvolný ruce pak máte, necítíte je, nemůžete je ovládat, chodíte jak T-Rex, prostě trup se vám hejbe, ale ruce nefungujou. A já jsem nedokázala vypnout ten budík, protože jsem měla ty ruce úplně jalový, prostě nešlo to. Pak jsem to nějak zvládla, že jsem to vzala takhle jak hrabičkama, jak kdybych byla nemohoucí, fakt to jako nešlo. A když jsem se k tomu telefonu dobelhala bez těch končetin, který by nějak fungovaly, tak jsem ještě spadla z postele. Takže můj Kuba měl úžasný probuzení. Já tam byla, jak kdyby se mi zrovna něco stalo, do toho teda ten rámus od toho budíku, který nešel vypnout, pak tam žduchnu na zem.
0: Jasně.
1: To bylo šílený.
0: Ty jsi mi připomněla, mi se tohle stalo, že jsem se takhle přeležel nějak ve spánku nohy a chtěl jsem normálně vstát a když jsem jako ty nohy přehodil z postele, dal jsem si je na zem, tak jsem si zase lehnul, jo. To bylo tohle, ale jestli jsi teda měla takovýhle brutální ráno, nebo spíš brutální ráno pro tvýho kluka, tak já jsem měl takovýhle brutální ráno pro moji dívku, protože já jsem si bral kalhoty, který jsem měl na sebe včera a já mám klíče od auta v kapse, jo, já je vlastně nevyndávám. No. A teďka já jsem je nějak sebral a ty klíče vypadly na zem a podle mě jsem neprobudil jenom jako jí, což jako bylo vidět, ale jako všichni v perimetru třeba jednoho kilometru. To byla strašná rána, co David?
2: Jsem úplně v šoku, co vám se stihne jako udát předtím, jak přijete do rádia. Prostě ráno vstanu, vypnu budík, umyju si zuby a jsem tady prostě.
0: Dobře, tak... Třeba bude mít někdo lepší historku než ty, Davide, takhle z rána. Tak nám budete napsat, jak říkala Jasmin, jak se jmenujete, odkud jste, co právě teď děláte, nebo co se vám ráno stalo. 777 937 777, to je číslo k nám. Budeme SMSky, zprávy přes WhatsApp a tohle je další muzika. Kurt Nielsen.

0: Tohle je Kurt Nielsen, taky úterní hit rádio chvíli před 6:45. Přejeme krásné ráno. Tak jaké máme ráno my dvě se Smin, to víte. Probudili jsme všechny v perimetru 10 kilometrů naším vstáváním. David byl v pohodě. Jak to vypadá u vás? Startuje minuta šampionů teď.
1: Lenka po téměř 2 měsících opět v práci po noční a jde to.
0: Mára přepeře, jede do práce a přijímá díky nám skvělé ráno. Děkujeme.
1: David Žacler dneska pohoda, jede s dcerou do školy a druhá dcerka má volno.
0: Simona Hradec jde s bráchou do školky a pak rovnou na praxe, studuje kuchaře.
1: Michal Libosváry u Domažlic jede do Plzně na operační středisko policie.
0: Petra Svoboda nad Úpou, její manžel Honza má dnes 45. narozky, tak mu přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší. Jana Kladno, ta veze děti do školy.
0: Lucka Žíželice má radost, že konečně pršelo a všude to krásně voní.
1: To jo. Eliška z Liberce má dneska velký den, čekají zkouška v autoškole, tak držíme pěsti.
0: Zdraví Martinka, která, jo, jede do Motola. Tak Kača Olomouc, drahoušci, dnes jsem vstávala parádně, pracuji a levituji. Víš, co mi přijde vtipný, Jasmin? My jsme se do té SMSky, já to prozradím, my jsme se do té zprávy trošku zamotali, už když jsme to tady četli, předtím než jsme šli do vstupu. A co se stalo?
1: A stane se to znova.
0: Stane se to znova. Takže to bylo, počkej, Eliška z Liberce má dnes velký den, čeká jí zkouška v autoškole a zdraví Martinka, která jde do Motola, je to možný?
1: Já si myslím, no,
0: já bych možná, já bych asi to. Takhle, no. Alvaro Soler, tady je rachystanej. Tak jdeme hrát.
1: Děkujeme za zprávy, jste boží.
0: Jste boží, děkujeme, že to ráno trávíte s náma, že to ráno začínáte s náma. Tak pojďme na to, Alvaro Soler, 6:14, hit rádio, hezké ráno.

0: 6.19, Tiesto, Ava Max. Tohle je úterní Hit Radio, krásné ránko vám všem. Před malou chvílí tady byla minuta šampionů, kam píšete, jaké máte ráno, co děláte. No a ještě tady dorazila jedna zpráva od Very, je podepsaná jako Very. Moje dcera dnes dělá češtinu, maturitu, držte palce. A to je vlastně fakt, protože dneska pokračují maturitní testy a na řadě je literatura. Což je vlastně, když na to vzpomenu, takový velký vzpomínání na to, co kdo napsal v nějaký debce v 19. nebo 13. století. Takový je můj názor na literaturu, omlouvám se. Jak to máte vy s češtinou, nebo jak jste to měli vy?
1: Já jsem češtinu vždycky milovala, takže zrovna maturita z češtiny, ať to byly jako didakťáky, anebo přesně literatura, tak to já jsem si velice užívala. Nepamatuju si nic podle mě, ale tehdy jsem to prošla krásně a dokonce mě to i bavilo, musím říct.
0: Jakože tě bavila literatura?
1: A i čeština obecně, já se v tom vyžívala.
0: Nekecej, tak to já jsem měl vždycky literaturu, ona už učitelka věděla, vždycky, když jsem přišel na řadu a zkoušení a z literatury a knejp, říkám, asi není to třeba, jo, takže za pět, ale pozor, pak byla mluvnice, to jsem měl vždycky za jedna, jo, takže vlastně já měl po každý na vysvědčení trojku, protože já vždycky říkám učitelce, víte, jakoby chápu, že je potřeba znát nějakou historii, ale já radši budu umět pořádně česky, protože to se mi bude hodit víc v životě. A ona vždycky...
2: Jsi si říkal, že bychom si tady mohli udělat takový krátký kvíz otázek na literaturu, vytvořený umělou inteligencí.
0: Hrajete s Jasmin, dva Davide. Jo, dobře, ale můžu se zkusit zapojit.
2: Ne, tohle pokud nebudeš vědět, tak tady nemáš co dělat. Který literární směr je typický důrazem na city, individualitu a přírodu? Za A, realismus, naturalismus, romantismus nebo klasicismus?
0: Tak asi naturalismus, ne? Jako naturisti, příroda, to bych asi
2: city,
0: jako...
2: City, individualita a příroda.
1: City, romantismus.
2: Ano, je to romantismus.
0: City. Romantismus.
2: Takže 1-0. Tak...
0: Dobře, tak co tam máš dál?
2: Michal si vyhrnuje rukávy, jdeme na to. Druhá otázka. Kdo je autorem díla Máj? Za A, Karel Jaromír Erben, za B, Karel Hynek Mácha, ano. Za C, Božena Němcová, nebo za D, Jan Neruda?
0: Zařeže Němcová. Tak Mácha, že jo.
2: Je to Mácha. Tak dobře, dejme tomu 1-1. Poslední rozstřelová otázka.
1: Jak 1-1? Já to měla dobře taky.
0: No ale ty jsi to vyhrál.
2: Pro tu soutěž, Takže jak se nazývá vypravěč, který vystupuje v příběhu jako já? Za A, R-forma. Za B, Ich-forma. Za C, vševědoucí vypravěč. A nebo za D, nezúčastněný vypravěč.
1: Ich-forma.
2: Tak to uzavřeme remízou 2-2.
0: No, tak vidíte tak to.
1: Tak je to 3-2, ale dobře.
0: Tak kolik jste měli bodů, vy kdo s náma hrajete? Cože? Hele, jaký i se píše, takhle držíme vám palce dneska u maturity, zvládněte to, to dáte a když tak v září je taky termín, no.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úspěšné.

0: Orne. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
4: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
5: Chceš pomáhat? Tak odpal.
6: Cože?
5: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte nehodu autobusu s chodcem mezi Malešicemi a Radčicemi. Jsou komplikace v dopravě, lidé se tam pohybují po vozovce.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio FM+.

0: 6 hodin 32 minut. Takhle vám hraje úterní hit rádio. Hezké ráno. Michal, Jasmina, David s vámi. A David pro nás nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. Američané se začínají odklánět od Donalda Trumpa. Podle posledních průzkumů odmítají hned 2/3 americké populace jeho řízení ekonomiky. Většina z nich důvěřuje demokratům, vůbec poprvé za posledních 16 let. Fanoušci cyklistiky už se nemohou dočkat konce pracovního týdne, startuje totiž legendární závod Giro d'Italia. Na programu je letos už 109. ročník, který potrvá až do konce května. Startovat se tentokrát bude v Bulharsku.
3: Jak je ten závod dlouhej? Protože já si to nedokážu představit. Já jsem ujela maximálně 100 km v životě na kole. A jakože...
2: Počkej, 100 km celkem elektrický. Nebo na jeden zásah?
3: Na jeden zásah.
2: Motorka se nepočítá, jo. Hele, ten závod je dlouhej letos 3466 km. Cyklistům na to bude stačit 21 etap. Takže v průměru ujedou za den 165 km.
0: To je neuvěřitelný. Já jsem si to tady pro představu tak nějak daleko porovnat a je to jako, kdybychom jeli z Prahy a do Brna a zpátky 9x na kole.
2: A to nechceš.
3: To nechceš, přesně.
2: Jako, občas stačí jednou.
0: V jakém směru teďka?

0: Za 5 minut 6:45 přejeme vám fantastické ráno s Hitrádiem.
1: Možná se vám někdy stala následující situace, asi spíš teda ženám, že si oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince, že mě čeká jeden rozhovor, tak jsem si chtěla koupit nějaký hezký tričko, jo. A zalíbil se mi tam nějaký topík. A byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu. Já jsem myslela, že se rozbrečím. Za prvý extrémní horko, visela jsem hlavou dolů, nemohla jsem to přes sebe prostě sundat, svlíknout. Málem jsem vypadla tam z té kabinky. Ještě ten trapný pocit, že jako ty se chceš jít někoho zeptat, jestli ti s tím pomůže, ale nevyjdeš tam na tu chodbu a nezeptáš se, prosím nás, můžete mě vyvlíknout, protože vypadáš už v tu chvíli úplně strašně.
0: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je ty jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
1: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
2: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, jo?
0: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
1: No, no tak vám by se to určitě taky stávalo, kdybyste měli tyhle ty typy topů.
0: My to máme trošku jiný, si myslím, možná můžu mluvit za Davida, než největší peklo je zkoušet si kalhoty teda převlíkací kabince, protože když tam jsme sami, jo, když tam nemáme, když už teda se vydáme, jo, si něco koupit, tak teďka si samozřejmě vezmeme tu velikost, kterou si myslíme, že máme, jo, takže já si jdu pro tu 32, 34, teďka si to, jako teďka se musíš slíknout z těch kalhot, boty sundat, že jo, nandát, ještě s botama, abys viděla, jak to třeba jde a zjistí, že jsou jako malý, takže musíš se zase oblíknout a jít zase přes celý krám tam a zpátky. Takže já bych chtěl poděkovat vám, ženám, všem přítelkyním a manželkám, který s náma chodíte, protože nám jako usnadníte hrozně, hrozně tu práci, jo?
2: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
0: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
11: Hit Radio.
12: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
13: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V západních Čechách panují ideální podmínky pro jízdu na cestách. Silnice jsou suché, teploty se pohybují nejčastěji okolo 13 stupňů Celsia.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle zbožňuju, snad i vás to baví. David Guetta tedy svým Stones and I, Gone Gone Gone na Hit Radio v 6:53 hezké ráno. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy babička nebo děda nějakou vtipnou SMSku. Pokud jo, tak nám ji pošlete na web Hitradia a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu, dohromady 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je ta týdenní hlavní krásná výhra, kterou každý týden jeden z vás získá, a mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, karty Surikarty. Takže nám napište na web Hitradia nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaši prarodiče, ať můžete vyhrávat. Tu další denní výhru vyhrála tentokrát Kateřina, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. Nicméně nám napsala, babička po mně chtěla telefonní číslo do nemocnice a když jsem jí ho poslala, tak mi přišla odpověď, psáno tak, jak slyšíte, thank you very much.
0: Moderní babička.
1: Moderní babička, přesně, to moderní, se mi líbí.
0: Moderní babička, no tak zpráva od moderní babičky vyhrála tuhle denní výhru. Samozřejmě je stále, jak bylo řečeno, v té hře o hlavní výhru, a to je nákup za 10 000 korun v Tesku a smartfony pro celou rodinu. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Nasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě víc. Cenové stropy totiž v úterý opět porostou, a to především u benzínu, jehož nejvyšší cena oproti pondělku stoupne o 40 haléřů. Nejvyšší povolená cena nafty se pak zvýší jen o 4 haléře. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Rozhodla o tom minulý týden vláda. Od příštího roku už zase budeme dostávat účtenky. Vláda totiž schválila návrat elektronické evidence tržeb, a to od 1. ledna. Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejného rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Cílem je údajně narovnat podnikatelské prostředí. Fanoušci fotbalu mají před sebou další velký den. Na programu je odveta letošního semifinále Ligy mistrů. Londýnský Arsenal změří síly s Atletikem Madrid. Připomínám, že úvodní duel skončil nerozhodně 1-1. Utkání o finále milionářské soutěže startuje ve 21 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách Nova Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Nová role na Karlovarsku má nový multifunkční park za 40 milionů korun. Areál je v těsné blízkosti fotbalového hřiště a vedle městského koupaliště. Nabízí relaxační zóny a sportovní vyžití pro všechny generace. Je tam například skatepark, pumptracková dráha nebo venkovní hřiště pro cvičení s vlastní vahou. No a co nám na dnešní den slibuje předpověď? Pro celý západ Čech hlavně oblačno nebo zataženo. Objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky a ojediněle i bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 22 a 25 stupni.
10: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné ránko.
13: Hezký úterý vám přejeme.
14: Snídaně šampionů.
12: Minuta po 7. Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. Hezké ráno ještě jednou.
15: Ahoj.
12: Ahoj, no a už v této hodině o 7:30 v rychlé pice budete soutěžit s hotelem rezidence Vogelsang. Víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, a to všechno za 10 tisíc.
13: Tak na to se těšte, to si dáme, jak říkal Michal, krátce po 7:30 a za chviličku se podíváme na nějaký slovíčka, který všichni říkáme špatně, skoro všichni.
12: Počkejme na to, Sia, Chandelier, Robin Schulz a Fastboy.

0: Robin Schulz, Fastboy. 8 minut po 7 přejeme fantastické ráno.
1: Existuje spousta slov, který všichni vyslovujeme špatně, nebo skoro všichni, a možná vás některý z nich překvapí. Přivedla mě na to myšlenka, že když jsem tady vysílala sama nějaký víkend, tak mě poslouchal přítel a naopak mě pochválili. Jo? On říkal, ty kráso, chlapi, to ocenějí, ty si správně řekla Lamborghini. A říkám, jak bych to jako měla říkat. A ono všichni říkají Lamborghini a to je špatně. A já jsem pak začala hledat takovýhle další slova, jo. Tak třeba italský předkrm. Co myslíte, je správně bruschetta nebo bruschetta?
0: Tak samozřejmě, že tady pro nás Čechy je to správně bruschetta.
1: Ale ano, je to bruschetta.
0: Tak co tam máme dál?
1: Těstoviny, tagliatelle, nejsou to tagliatelle.
2: Víme, jak je to správně teda?
1: Tagliatelle.
0: Já teda tady s těma těstovinama mám velký problém. Já si od jistý doby dávám jenom papardelle nebo penne, protože tyhle těstoviny se vyslovují stejně, jako se píšou.
1: Tak dobrý.
0: Tam to je v klidu.
1: Zůstaneme u jídla, jo. Sladká brazilská svačinka, taková osvěžující, miluju to. Asaj nebo asají bowl a ne akaj. Někdo říká acai bowl, tak je to acai, acai.
2: Tak to jsem ještě nikdy neslyšel, vlastně. Takže to jsem nemohl vyslovit špatně.
1: Tak to si dejte někde, jestli pojedete někam na dovču v nutnost, výborný, no. Nebo i v Čechách to dělají, v nějakých reštikách. Co byste řekli slovo Adidas? Jak je to správně podle vás?
0: Jako tři,
1: je to Adidas?
0: No, tři proužky, ne? Nebo...
2: Tak jako jestli to není Adidas, tak to by bylo hodně velký game changer.
0: Tak co by to mělo být?
1: Ne, jako je to Adidas, ale je to Adidas. Máte dát důraz na tu druhou slabiku.
0: Adidas.
1: Ale to je
0: to divný,
1: ono.
0: Je to divný. To je třeba jako Madonna, je správně Medana.
1: Medana. A to jsou přesně věci. Máš taky Nike, že jo, máš Nike, ale ty víš, že se to takhle vyslovuje, ale nebudeš to říkat, protože jak to jakoby kolektivně všichni neví, tak ty bys byl za toho joudu, co to no, říká jasně. Jakoby najednou divně.
0: Jo, přišla jsem ráno tady do studia a řekla nám, hele, já mám nový Nike, aby si řekl, tak tady úplně
1: krávám, no, tak jo. A pak tady ještě Porsche, jo, to my Češi říkáme skoro ze všech jako národů jediný správně. Všichni říkají Porsche špatně, ale je to opravdu Porsche, takže tady si můžeme jako poklepat na rameno, že to říkáme dobře.
0: Tak. Nevím, já jména a značky tady těch drahých aut nevyslovuju, protože na to mám peníze.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, no, tak Lamborghini, Porsche.
0: Jakoby, Porsche. Hele, řekni, že hele, Škodovka, Škoda, to se myslím normálně, ne?
2: Skoda.
1: Skoda. Today, tomorrow. Dejte vědět, co vy vyslovujete špatně. Nebo v čem vás kdo opravil, nebo vy někoho, jakou máte zkušenost zkrátka?
0: Já jsem tady ještě k tomu našel, člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suteréně nebo není v dobré konvici. Protože je zde veliké risotto, že to skončí fiatem. Každý se tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako bumerang. Tak pojďte nám napsat, jak říkala Jasmin, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp, jaké slovíčko, nebo jaká slovíčka vám dělají problém, co třeba vyslovujete špatně, nebo co opravdu, co vám opravdu trhá uši, třeba vy v pohostinství. Čekáme na zprávy.

0: Natálie Imbruglie, Torn. Na Hit Rádiu, 2 minuty po 7:45 a vy nás bavíte, lidi. Vy nás bavíte, pro vás, kdo jste se předal až teď, řešili jsme slova, která celý život říkáme špatně. Ptali jsme se vás, jestli je něco, co říkáte blbě, nebo co vás eventuálně tahá za uši, když někdo řekne.
1: Tak začneme tím, co někoho tahá za uši, třeba Vaška. Ahoj, mě rve uši, když někdo místo jo řekne ju. To bych ho praštil.
0: To je pravda, no.
2: Takový oplzlý, jako no. Až skoro.
0: Jo.
1: Taky jako, no, přidrzlý. Jo.
0: Martin píše, dobrý den, často slyším anglické slovo event vyslovovat jako event. To je ale špatně. Správně event s důrazem na druhou slabiku. Hezký den.
1: Jarka. Co je? Co byste tady chtěli?
0: No, protože já jsem se tomu smál, protože já, i když jakoby vím, že to je event, tak říkám event.
1: Jarka, mému bratrovi je 60 a odmala říká forbal. Je to neskutečný. Jarka, co je? Co byste tady chtěli?
0: No, protože já jsem se tomu smál, protože já, i když jakoby vím, že to je event, tak říkám event.
1: Jarka, mému bratrovi je 60 a odmala říká forbal. Je to neskutečný, už na pořád to bude forbal. Teď co to má být?

0: Což mimochodem používají i v televizi. Krásný den všem chovatelům a pěstitelům.
1: To je fakt. Ahoj, s tou italštinou má problém spousta lidí. Například značka Kiko, každý říká Chico, ale Italové říkají Kiko. Nebo aha, španělská šunka jamón, sečte jamón a slyšela jsem často šamón.
0: Co máš? Já jsem stál 20 rok toho šamónu tady. A nebo víte co, dejte mi to celý a dvakrát. Šamón. Jinak mě by mě zajímalo, jak jsi přečetla tu značku Kiko,
1: no,
0: což je vyslovujem Chico. Ty jsi to tak přečetla, protože jsi to věděla, anebo?
1: Tak já, je to móda, to znám, to nevyslovujeme Chico, právě, jo, no, Češi to vyslovují Chico.
0: Ano. Kiko, dobře.
2: Chico.
0: Cože?
2: Čeko to myslím v Česku.
0: Čeko. A taky Marťa, ahojda, tak mě tahá za uši, když někdo řekne, že by si dal gnoči. Správně je ňoky.
1: Ňoky. No. Vy máte, kluci, něco takového vlastně?
0: Já říkám všechno špatně, takže...
2: Mě říkal nedávno jeden známý, že si jede dát do jednoho fast foodu kvesadilu. Což nemusíme být úplně velký španěláci, aby jsme věděli, že je to teda quesadilla, no.
1: Ale tady je vždycky špatně, jakože buď teda ti někdo řekne quesadilla nebo quesadilla, prostě je tam je, dvě l jsou je.
0: Ale já jsem takhle v pekárně jednou ráno jsem si vzpomněl a tam paní přímo říká, jak se jeden croissant. Tak jako, je to je croissant, ne?
1: Croissant.
0: A ještě tady máme...
1: Přesně,
2: když to řekneš takhle, tak jsi za totálního vlce, že jo? Když přijdeš do kavárny a dáš si croissant.
1: A tak můžeš říct prostě croissant a ne croissant, že jo?
0: Pojďme ještě na hlasovku od Verči.
3: Ahoj, já strašně ráda říkám místo puzzle puclíky. Já nevím, jestli říkáte puzzle nebo puclíky, ale já miluji prostě puclíky. Pojďte, jdeme skládat puclíky. Kámoš z Prahy to úplně nesnáší. Mějte se krásně, jste skvělí, ahoj.
0: Tak pucle, jako, dobrý. Co nesnáším, když někdo řekne pucle teda? Samozřejmě, že říkáme, pojďme skládat puzzle.
1: Pucle jsou dobrý, tak nejsme pucle v Americe, nebudeme tady
0: pucle
1: puzzlovat.
0: Pucle jsou dobrý,
1: ne?
0: Tak já bych tomu asi řekl jenom, pojďme říkat tak, jak prostě nám to jde, přes pusu, no, jak nám to je příjemný, jo? Dáme dneska puzzle, anebo croissant.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
6: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
9: Izomat stavebniny.
10: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
11: Cemix fasáda, trvalá paráda.
10: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
12: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Discotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
15: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
16: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
17: Drž mi kabelku.
16: OK, to jsem nečekala.
15: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.

0: Zase lítáš v oblacích?
1: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
0: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
4: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
5: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve zbrusunovém showroomu Lexus Plzeň Nagerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
7: Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně v Plzni, mezi křižovatkami s ulicemi Otakara, Březiny a na Zavadilce je vozovka zúžená na jeden pruh z důvodů stavebních prací. Buďte ve střehu.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: A všech podcastových platformách.
8: Hit Radio FM Plus.

0: Máte namířeno do kina na dokument Neboj, dýchej, čaruj o Davidu Stypkovi. Určitě se tam potkáme, mimochodem na ČSFD 87%, tak to vypadá, že to bude rozhodně stát za to. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, je přesně 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
0: Mikrofon ještě.
2: Šestý největší koncert v historii. Takový je přívlastek nedávné show kolumbijské zpěvačky Shakiry na brazilské pláži Copacabana. Podle dostupných zpráv dorazili zhruba 2 miliony lidí. Hloubení pražského metra dostává nový rozměr. Při jeho ražbě objevili nový druh členovce, který měl pocházet z Prvohor. Podle odhadů jsou staří zhruba 450 milionů let. S výběrem letních táborů bychom neměli dlouho otálet, kapacity se totiž podle provozovatelů rychle plní, taky letos jejich ceny porostou, oproti loňskému roku si připlatíme i 10%.
0: Já si myslím, Davide, ať tě nechci urazit, že tohle je zpráva, kterou prostě recykluješ každý rok.
2: Je to přesně tak. Po pátý už letos.
0: Jasně.
2: Neotálejte s výběrem letního tábora, kapacity se plní.
0: Ty jenom upravuješ ty procenta každý rok, že?
2: Ty jsou pořád stejný.
0: Ty jsou stejný.
2: To je vždycky 10%.
0: Inflace není, jo? Takže tohle je zpráva z roku 2021.
2: Je to tak.
0: Pojďme soutěžit. Celý tento týden rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
3: Čeká vás tam snídaně, večeře, wellness s výřivkou, saunou, párou, taky fitko, tělocvična, 10% sleva na masáži během celého pobytu a taky je to dog friendly, takže zadarmo tam můžete vzít svýho pejska.
0: Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.
2: Tahle zpráva se taky opakuje, že? To byla taky včera vlastně, úplně stejná.

0: 7.34. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů. Krásné ráno a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka. S hotelem Residence Fuglsang hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor a to všechno za 10 000 korun.
2: Hotel Fuglsang, rezidence Fuglsang, leží vlastně přímo v srdci Šumavy. Ideální místo pro odpočinek, můžete si tam zařídit romantický víkend nebo aktivní víkend, jak chcete. Procházky v přírodě, výhledy na hrad Kašpert nebo na kapličku svatý Barbory, takže všechno tam jde a je to tam krásný.
0: A o tohle všechno si s námi právě teď zasoutěží Zuzka z Náchoda, hezké ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, zdravíme na východ Čech. Jaké máš ráno, než půjdeme soutěžit?
3: Jo, super, perfektní, krásný počasí, takže
0: je hezky v Náchodě, jo? No tak to vám závidíme trošku, to vám závidíme. No tak pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje postavička ve tvaru houby, která žije v ananasu na dně moře?
3: Ježiš, tak to je těžká otázka, tak to asi...
2: Animovaná?
3: Ano.
0: Houba.
3: SpongeBob.
0: No jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře je symbolem českého státního znaku?
3: Les.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je hlavní surovinou pro výrobu povidel? Víš?
3: Švestky.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký stát sousedí s Českou republikou na jihu?
3: Rakousko.
0: Přesně tak. A poslední, pátá otázka.
2: Jak se jmenuje slavná loď, která se potopila v roce 1912 po srážce s ledovcem?
3: Titanic.
0: No samozřejmě.
2: Je to tvoje.
0: Samozřejmě. Jo. Tak Zuzi, vyhráváš víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu.
3: Já se těším. Super, děkuju.
0: Pojď, pusté emoce, pojď. Pojď. Dopojde s tebou.
3: Jo, to je skvělý. Manžel. Jo.
0: A poslouchá manžel?
3: O, myslím si, že ne. On dělá v lese, takže asi ne.
4: Tak to si to ještě můžeš rozmyslet.
0: Tak to bude velký překvápko. No tak Zuzi, moc gratulujeme. S manželem si to užijte. Zdravíme do Náchoda na východ Čech a zase tě někdy rádi uslyšíme.
3: Jo, děkuju. Taky vám děkuju.
2: Hezky, gratulujeme.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Fuglsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Fuglsang.cz.
1: Hit Radio FM+.

0: Lost Frequencies, Reality na Hitrádiu v 7.39. Hezké ráno a my bychom tady potřebovali vyřídit jednu speciální gratulaci. Gratulka Červajzovi, hokejista Roman Červinka se stal nejlepším hráčem roku.
1: On má letos formu úplně jako na všech frontách, jo. Extraligový titul, má novou holku, do toho je teďka hokejista roku, takže zbývá jediný vlastně a to vyhrát zlato na mistráku a ten brzo startuje.
0: To se může právě splnit, protože se začíná za nějakých kolik 9-10 dní, tak 10. Nějak?
2: Je to tak, začíná to 15. května.
0: To znamená za 10 dní.
1: Ty blá.
2: Zajímavostí je, že já si pamatuju, jsem byl malej a chodívali jsme na hokej na Slávii, tak už tehdy tam Červenka hrál a byl jedním z nejlepších.
0: Ale prostě
2: dobrý. O 14 let později pořád nejlepší.
0: Prostě je dobrý. Takzvaně má Golden Check Hände.
3: Jo.
0: Červ. Tak gratulujeme. Těšíme se na hokej. Budete sledovat, budete koukat.
2: No jasně.
0: A jste ti, kdo fandí už od začátku, anebo jste ti, kdo fandí, když už jsme tak jako skoro tak jako nějakým semifinále, finále?
2: Až po čtvrtfinále.
0: Jo, že jo, přesně já to viděl. Kamrat, Feel Alive, další muzika pro vás za malou chvíli. Staví se i linkyni, no a samozřejmě přihodíme aktuální dopravu. Ať víte, kde vás co zdrží. Hezké ráno.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
5: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je

0: čas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
6: Tuto topí tady taky, já chci klima, ty chceš taky.
7: Tuto topí?
8: Kde?
7: Že?

0: CZ.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
0: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá?
3: Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
11: Čau Viktoriáni, v nadstavbové části Šance ligy se v sobotu utkáme doma se Slovanem Liberec. Partnerem utkání je společnost Viveka. Boje o evropské poháry pokračují. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. V sobotu od 16 hodin. Viktoria Liberec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
12: Ať stále vítězí Viktoria.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech nám hlásíte u zavírku silnice. Na Plzeňsku v Dobřanech v Lipové ulici probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: ke všemu, co děláte, parádní Linkin Park, Up From The Bottom na Hit Radio v 7.51. A já bych se vás chtěl zeptat na takovou možná osobní otázku. Jací jste rodičové? Co? Jste ti, kdo sdílí vlastní děti na sockách a sdílí o nich úplně všechno od narození, anebo jejich soukromí střežíte a nezdílíte absolutně nic?
1: Nevím, proč se koukáš na nás?
2: Bezdětné.
0: Já jsem se snažil tak koukat takhle do větru. Jo. Já se ptám, protože děti totiž dorůstají toho věku, kdy zjišťují, že jejich rodiče o nich na internetu sdíleli úplně všechno, začínají se bouřit a chtějí za to odškodné.
2: Vlastně to chápu trošku.
1: Je fakt, že my si čas od času procházíme takový ty starý alba s fotkama, nostalgicky vzpomínáme a já si vždycky úplně říkám, ježiš, ještě, že tuhle fotku nikdo nikdy neviděl.
2: No jasně, jakože ty ukážeš, nevím, tetě nějakou fotku a vlastně si ani nepřeješ, aby ta teta tu fotku viděla a teďka zjistíš zpětně, že to je všude na Facebooku u tvých rodičů a že všichni viděli tvoje všechno. Jo?
0: Úplně všechno, no. Nicméně ve Francii se to už nějak řeší a rodičům tam hrozí reálně pokuta nebo i vězení, když zveřejní fotku dítěte bez jeho souhlasu. Mm. A přesně jak říkáte vy dva, jo, teda fakt, že dřív jsme se s trapnou fotkou styděli jenom před rodinou a dneska před půlkou světa. Jo?
2: Jako odškodný, nevím, jestli to je too much nebo ne, ale jako dává to smysl, jo? Já nerada přehrocuju věci, ale vlastně v nějakým smyslu to ten smysl dává.
0: Dává to smysl. Jaký si myslíte, že budete rodiče vy dva? Jasmin, co? Budeš sdílet všechno, anebo si budeš střežit soukromí?
2: Nechtěla bych ukazovat obličej.
1: Možná neřešil, co bude. Aha. Co ty, Michale, spíš, no. Jaký ty jsi rodič?
0: Jaký já jsem rodič? No, tak samozřejmě, že jsem ten, který nic nezdílí. Já nechci, aby mi moje dcera za 5 let hodila na stůl fakturu na 50 litrů, že? Nico a Vince, Am I Wrong? 7.53. Tohle je úterní Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno.

0: dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Rozpář, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko trápí sucho. Extrémní je podle meteorologů situace na zhruba třetině území. Tento týden sice očekávají přehánky, které by měly pomoct, současný stav ale určitě nespasí. Na východě republiky navíc zaprší mnohem méně, než se původně očekávalo. Třeba na Moravě a ve Slezsku by nemuselo pršet vůbec. Investorům se zalíbily nemovitosti. Miliardy korun utratí za byty a domy i letos. Podle analytiků šla tento rok do nemovitostí zhruba polovina všech zainvestovaných peněz u nás. Přibývá proto nájemních bytů, těch na prodej ale výrazně ubývá. Bílý dům už je opět uzavřený, policie včera u sídla amerického prezidenta postřelila člověka. Podrobnosti nejsou veřejnosti známé, okolnosti případů se vyšetřují. Okolí místa incidentu bylo uzavřeno a v místě hlídkují policisté vybavení balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Plzeňská teplárenská v sezóně prodala více tepla oproti původnímu plánu. Důvodem bylo hlavně citelné ochlazení v lednu. Teplárna trvale snižuje spotřebu uhlí. Aktuálně vyrábí asi polovinu tepla z biomasy a komunálního odpadu. Letos pak navíc plánuje zahájení stavby dvou paroplynových zdrojů. A jak vypadá předpověď počasí na úterý? Na západě Čech dnes budeme mít hlavně oblačno nebo zataženo. Objevit se u nás můžou taky občasné přehánky nebo bouřky. Teploty se dostanou mezi 22 a 25 stupňů.
5: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
8: Jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Hezké úterý.
9: Krásný ráno.
10: Snídaně šampionů.
3: Krásné ráno vám všem v 8.03.
9: Popřemýšlejte teďka, kdy naposledy jste byli na rande a co byl skutečný účel toho rande, protože 37% nezadaných tam chodí za jiným účelem, než si asi myslíte. A za kterým, to si povíme za chvíli.
3: Kelly Clarkson, Alex Warren, další muzika pro vás.
11: Hit Radio FM+.

0: Nejhranější svatební song loňského roku Alex Warren Ordinary na Hitrádiu v 8 hodin 10 minut a dost pravděpodobně se nebude držet pozadu ani letos. Krásné ráno.
1: Máme tady docela drsný průzkum s drsným číslem. My jsme se vás ptali před chviličkou, kdy jste naposledy byli na rande a jaký byl ten účel toho rande. A ptali jsme se, protože 37% nezadaných chodí na rande jenom kvůli tomu zážitku, bez jakýhokoliv očekávání toho, že se ten vztah někam posune, vyvine, že něco vlastně bude. A já si říkám, že je mi fakt líto těch lidí, který tvoří tu druhou půlku toho páru, co jde na to rande, a opravdu tam jde za něčím, že tam něco jako přeskočí, jo. Takže taková ta věta možná, bylo to fajn, díky, já se ozvu, tak už máme její rozuzlení.
2: Že tam něco přeskočí, nebo že se třeba pomilujou na prvním rande, mě napadlo.
0: To jsem právě taky chtěl říct, že tam je to očekávání, teda že 37% lidí tam jde za nějakým účelem. A je to buď, že teda proběhne něco, hnedka na prvním rande, jak se říká, a nebo, že za tebe někdo teda utratí. Že za tebe jako zaplatí, že to je takový jako zážitek.
2: Jo, vlastně. To je zase tvůj pohled.
0: No, ale já si myslím, že vy ženy to máte podstatně jednodušší teda v tomhle.
1: Jak to?
0: No tak jako spíš tu útratu platí muž. Že jo, takže vlastně tuhle jakoby rande turistiku si myslím, že spíš jako využívají ženy.
1: Já si myslím, že nebo v mém případě rande platí ten, kdo ho vymyslí. Jo, kdo ti pozve, ten platí, a častokrát jsem pozvala já se nebojím člověka oslovit.
0: Jasně, takže... Jak to má David?
2: Už jsem dlouho na žádném rande nebyl, takže já si to nepamatuju, popravdě.
0: Jenomže vlastně napadá mě, že někdy se taky může stát, že na to rande jako jdeš, bez tohohle jakýkoliv plánu, jo, a že se chceš opravdu seznámit, že to myslíš opravdu vážně, oba dva to myslí vážně, jenomže po 2 minutách zjistíš, že ten druhý je úplně debil, tak se alespoň jako dobře najíš, jo, tak by mě zajímalo, jasně, tak to ti jako nepřijde blbý, ale jestli je třeba nějaká úniková věta, kterou máte, když rande nefunguje. Představ si, Jasmin, nebude to tak těžký pro tebe, že my dva jdeme spolu na rande.
1: Ježiš, jo?
0: Proto říkám, že to nebude
1: těžký. Právě to bude těžký, abych ani nešla, tak jak si
0: no,
1: to mám představit.
0: Lehký bude vymyslet nějakou větu, kterou bys mi řekla, abys utekla, jo. Tak co bys mi řekla po, dobře, ne 2 minutách, ale po 10 vteřinách, co bych s tebou mluvil? Jak by ses vymluvila?
1: To by bylo moje první špatný rande, Míšo. Já jsem to opravdu jako nezažila, jo. Takže, ne, to nám dejte vědět, to by mě fakt zajímalo, jak se jako člověk vymluví, protože já to opravdu nezažila, mě to vždycky klaplo. Sorry.
2: To by třeba mohla říct, Michale, ty seš tak neskutečně trapnej.
0: A nebo, to by mohla, to by sedělo. A nebo bys mohla říct, víš, já si myslím, že na tebe nemám, že máš na někoho lepšího.
1: Jo,
2: to určitě.
0: Taková ta výmluva, jako víš, zasloužíš si někoho lepšího.
1: Jo. To podle mě říkají chlapi, ale nikdy to podle mě neřekne holka, nevím. Ale dejte nám vědět vy, 777-937-777, jaká je dobrá výmluva, když to rande nejde podle plánu.
0: Hrajte nám to jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to pošlete zprávou nebo klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu teď. Little Party, Never Killed Nobody na Hitrádiu v 8 hodin 13 minut. Hezké ráno. Either you're mine or you're not.

give you my heart if you tear it apart. No, I'll.

0: Mě to připomnělo, on se jmenuje Mike, nebude to náhoda. Mike Michal, že jo? Já jsem takhle jednou si dával rande s holkou, už to je teda x let zpátky. A přijela za mnou autobusem na autobusové stanoviště. Byla zima, já jsem na sebe měl oranžovou bundu, vypadal jsem jak silničář, takže jsem byl k nepřehlídnutí v tom zasněženém jako prostředí. A ona vylezla a nebylo to ono. Ale neutek jsem, protože jsem tam svítil jak oranžový kužel.
1: To je tak povrchní, Michale.
0: Bylo to povrchní, přiznávám se, už je to teda hodně let zpátky, ale připomnělo mi to tohle, no. Tak jako nic z toho nakonec, rande jo, ale nic z toho nebylo.
2: Ach jo. Leny, ahoj, když jsem šla na rande, zprávy všechno pozitivní a na kafi už ta atmosféra byla divná. Vedla jsem konverzaci, aby nebylo ticho. A pak mi ten kluk napsal, že bylo moc ticho.
0: Jak moc ticha je moc? Kolik ticha moc. Je moc?
1: Spíš kdyby napsal, že bylo málo ticho, to by bylo vtipný. Že ona se celou dobu snaží jakoby mluvit a přitom on chtěl celou dobu ticho.
0: To je fakt. Taky Iris, dobré ráno všichni. V mládí jsem chodila na rande na inzerát. Když rozhovor nikam nevedl, řekla jsem, promiňte, za hodinu mám další schůzku a s pozdravem jsem odešla.
2: Vždy prý bez problémů, no, jako taky je to cesta.
0: Taky od vás přišlo několik hlasovek. Pouštím tu od Ivči, pojďme na to.
3: Čauky rádio, no hele, prosím tě, mě hned naběhlo, jak jste to řekli s tou výmluvou na to blbý rande, tak takový to, je hele, sorry, ty, mě volá manžel. Jako to bych byla asi za totální jo, ale myslím si, že už by se mi ten člověk v životě neozval.
2: To nejspíš ne a je to vlastně dobrý tip. Případně.
0: Tak taky tady máme hlasovku od Davida. Musím to najít, vydržte. Tak.
4: Nazdárek, Hit Radio. Já jsem cca nějakých 8 let zpátky, když jsem byl na rande. A už když jsem tam přicházel, tak jsem viděl evidentně, že ta slečna není můj typ. A že tohle byl velice špatný nápad, protože vypadala úplně jinak, než se prezentovala na fotkách. Tak jsem si po minutě, co jsem pochopil, že si nebudem ani rozumět, zahlásil, že jsem úplně zapomněl, že jsem nechal doma na plotně vařit brambory a že musím okamžitě letět domů, abych nevyhořel. No, díky bohu slečna to asi pochopila, protože už se pak sama neozvala, takže asi takhle, hele, mějte se, čau, Dave.
0: Jaký jste vy holky, co? Já jenom, že se nechápu, že se neozvala. Jako, tak on skoro vyhoří a ona ani nenapíše, jako jestli všechno v pohodě. Tak já nevím. Tak myslím si, že nejlepší výmluva by mohlo zůstat, promiňte, ale za hodinu mám další zkusku. To mě teda baví moc. Vy nás bavíte. Hezké ráno, co vás bude bavit za chvíli? Pink anebo Tommy Cash?
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Sì, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7. hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
12: No proto.
11: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
13: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
8: stavebně nejde

0: přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
1: Haló, jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
2: Je to tajný.
1: Takže, pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
3: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora, Jamaja, taky.
1: Dobrý.
2: Jdeme.
1: Jedu.
2: Hořák, zapínám,
1: krájím,
3: šlehám,
2: sedím,
1: strouhám,
2: flambuju,
1: hasím,
2: slejvám,
1: utírám,
2: solím,
1: pepřím,
2: servíruju.
1: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
6: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
7: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
6: Klimatizace co topí?
7: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
6: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
8: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
9: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
10: No to bych to pěkně zvoral.
9: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
11: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze západních Čech, pozor na překážku na Chebsku, v úseku okrouhlá Dolní Žandov na silnici 1/21. Probíhají stavební práce, projíždí se kyvadlově.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio FM+.

0: Tommy Cash. Espresso. Espresso macchiato. Macchiato na Hit Radio přesně o půl deváté.
1: Ranní update.
0: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. A teď dobrá zpráva pro fanoušky Harryho Pottera. Do Česka míří výstava, která představí autentické rekvizity, originální kostýmy a interaktivní prostředí inspirované populárním kouzelníkem. Těšit se můžeme už na začátku srpna. 2 až 3, to je podle poslední studie odpověď na věčnou otázku, kolik kávy denně je tak akorát. V tomto rozmezí se u lidí pozorovalo nejnižší riziko problémů s náladou nebo úzkostmi.
2: 2 až 3 denně, jo?
3: Tak kolik pijete?
2: 2 až 3 denně.
0: 2 až 3 za hodinu, ty.
2: 2 až 3 za hodinu. Mě by zajímalo, vy kdo posloucháte, kolik v sobě máte kafí, co? To je málo, to je hodně. Takhle, pokud jste na nule, tak můžete za doprovodu Spice Girls vyrazit směr kávovar, doma, v práci s kolegy, nebo zahněte na nejbližší pumpu, jo? Představte si tu vůni kávy. A já teda musím říct, když jsem takhle v rádiu, když nějaký moderátor říkal, jako dejte si kávu, tak já fakt opravdu jsem na tu pumpu zatočil a hnedka jsem si to kafe dal. Představte si, jak si ji pomalu vychutnáváte, jak vás probouzí.
3: Už je to dost erotický, Míša, nevím, proč se očahává, poprosím.
2: Dejte si kávičku, tak si hoďte tohle záchranný lano a dejte si Spice Girls. Hezké ráno.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší ráno. Måneskin na Hit Rádiu chvíli po 8:30. My jsme tady řešili seznamování, jak utéct z nepovedeného rande. Navazujeme na to. Co když na to rande ale vůbec chodit nechceme? Co když nechceme absolvovat něco, co nás několikrát zklamalo? No tak zůstaneme prostě sami, že? Tak možná to máte podobně a tak by vás mohla zajímat věc, která je na trhu. Vědci vyvinuli roboty na milování. Jde tam nastavit nálada.
1: Nálada.
0: Jde tam nastavit třeba tělesná teplota. Třeba 3,39, tak má horečku, že jo, ten tvůj parťák. Je to vymakaný, ale problém může být cena. Tak by mě zajímalo, Jasmin, kolik by si za takového robotického partnera vlastně jako dala? Jak by si to cenila?
1: Takhle, ačkoliv dobrý výkon je k nezaplacení. Tak, jelikož jsem zadaná, nic z toho nepotřebuju. V případě, že bych byla nezadaná, tak maximálně do 5 až 10 tisíc.
0: 5 až 10 tisíc, no. Tak to je málo. 380 tisíc korun přepočtu stojí takováhle mašina, takže vlastně cena lehce je tý Fábie.
1: A to je jakože robot? Jakože robot jako...
0: Vypadá to jako člověk. Jenom, že to je robot.
1: Ježiši Kriste.
0: Jenom, že to je robot, no. Já teda nevím, jo, ty jsi říkala 5 až 10 tisíc. Za mě teda, a pokud je člověk sám, tak existují o dost levnější věci tedy.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Radio. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
2: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Hit Radio.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme

0: a Trips. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionu v 8.51. Krásné ráno vám přejeme.
1: Kdo za sebou máte nějakou nevěru, tak vám dám, hlavně pánové, docela vážný důvod, proč zůstat věrný, jo?
0: Posloucháme, jsme jedno velké ucho.
1: Protože ono, když ženská zjistí nevěru, tak je schopná udělat potom neuvěřitelné věci.
0: Je to Itálie.
1: Itálie, ano. Teďka jdeme do Kolumbie teda. Tam je jedna Kolumbijka ve strachu, že její záletný manžel sebere polovinu úspor, snědla v přepočtu skoro 9 000 dolarů. Jo, normálně to do sebe nasoukala, ty dolarovky. 9 000 dolarů prostě spolkla a udělalo se jí tak strašně zle, no, že skončila v nemocnici a doktoři museli normálně vyvolat jakoby chirurgický porod. Normálně porodila teda ty bankovky.
0: Jasně. Já jsem to někde jsem to zaslechl, někde jsem to četl, takže borec jí podved a ona do sebe naházela ruličky peněz jak jednou hubky, jo. Ale tak asi vlastně je to takový unikát, je to první císařský řez tohoto typu na světě, jo. A co se vám narodilo, maminko? Ale asi 9 000 dolarů.

0: Golden, Mood na Hit Radio v 8.58 a to je poslední song úterní snídaní šampionu s datem 5. května. Jsme na konci a jdeme se s vámi rozloučit.
1: Dneska jsme například probrali maturitu z češtiny a mysleli na všechny studenty. Taky slova, který vlastně celý život říkáme skoro všichni špatně a taky na co si dát pozor v obchodě.
0: No a taky víme třeba i to, že 37% nezadaných prý chodí na rande jenom kvůli zážitku bez očekávání, že z toho něco bude. Rozumějte, chodí se jenom najíst a napít.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak vám děkujeme za další společné ráno a budeme se na vás těšit zítra.
1: Od 6 do 9.
0: Přesně tak. Hezký úterý. Čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutku před 9. Bar Škrybová. Mějte krásný den a opatrně v Plzni na Vejprnické ulici. Je to u křižovatky s ulicí Terezie Brzkové, jedná se směr do centra. Došlo tady ke střetu kola a chodce, na místě jsou složky IZS. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chceš pomáhat? Tak odpal.
5: Cože?
4: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
6: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Slavnostní zahájení v pražské holešovické tržnici dnes otevírá květnovou část výzvy do práce na kole. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci, nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Akce má motivovat k udržitelné dopravě a účastníkům může do života dostat více pohybu a duševní pohody. Rokycany si už tento pátek připomenou 81 let od osvobození pestrým celodenním programem. Ten začne v dopoledních hodinách sérií vzpomínkových aktů. Co bude následovat, prozradí mluvčí města Andrea Moravcová.
9: Oslavy zahájí swingový koncert skupiny jazzové Perutě 80. Vrchol odpoledne bude patřit bojové ukázce demarkační linie 1945 za účasti repliky letadla Mustang, kde se představí více než 12 kusů pásové a kolové techniky a 100 členů klubu vojenské historie.
8: Návštěvníci si budou moci prohlédnout i legendární šifrovací stroj Enigma. Hasičům se včera večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit na 20 hektarů. Pokud vše půjde dobře, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. No a hokejistou sezóny je Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
10: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
1: Úterý bude poměrně teplé, 22 až 25 stupňů Celsia, na horách od 18 do 21. Dopoledne zatím bude ještě polojasno, ale s postupem dne přibude oblačnost a později odpoledne a večer se objeví i přehánky a dokonce i bouřky, tak pozor na to.
3: Hit Radio FM Plus.
1: Úterní dopoledne je tady, je to tento týden vlastně už taková středa, takže týden se nám láme dneškem, za chvíli volno, to je pohádka. Mějte krásný den.

Krásný úterní dopoledne vám přeje Bára Škrybová, tohle byl Ed Sheeran. A já jdu takhle hned na úvod dopoledne nadhodit téma Instagramová realita. Jako co si budem, že jo? Asi všichni víme, že tahle v uvozovkách realita ale vůbec neodpovídá té skutečné realitě. Často vidíme krásný výjevy šťastných rodin, šťastných lidí, reklamně krásných, je to vlastně ve skutečnosti úplně jinak a celý je to pozlátko. A došlo to dokonce tak daleko, že v Mexiku se ztratila 30-letá žena a oni ji tam nemohli najít, protože fotky s její podobiznou, který měli k dispozici, byly jenom z jejího Instagramu. A ona tam byla natolik jiná, že si to prostě nedali dokupy. Žena se potom našla naštěstí, ale byla to jako v podstatě fakt úplně jiná osoba. A teď se rozjela debata, jo, jak moc můžou tyhle filtry na krásu uškodit v reálném životě. Ve Snídani šampionů teď rozebírali, jak zdrhnout z rande, když ten člověk není úplně váš typ. A tohle je vlastně úplně stejný, nebo velmi podobný. Na sociálních sítích totiž vidíte někoho, jak jako nějak vypadá, a pak přijdete na tu osobní schůzku a on tam najednou sedí před vámi někdo úplně jiný. Ale teď co s tím, že jo? To je taky prekérka. Stalo se vám něco podobného? Jakože jste vyrazili natěšený a realita byla fakt někde úplně jinde? Napište mi váš zážitek. WhatsApp znáte 720 870 237 a teď parádička Verona, hey boy, mějte krásný úterý.

0: Wanted, Walks Like Rihanna, s vámi Hit Radio FM+, díky, že nás ladíte. My tady spolu teď řešíme na našem WhatsAppu 720 870 237 instagramovou realitu. Jak je to vlastně teďko hrozně riskantní, že někdo nějak vypadá na tom Instagramu, ale pak ho vidíme v reálu a je to úplně něco jiného. A píšete mi, ahoj, šla jsem na rande s týpkem z Insta. Samý fotky z fitka, břišáky jak z reklamy, no a přišel borec, co měl břicho taky, ale spíš pivní. Prej starší fotky, no, hodně starší, píše Lucka. Luci, takovýhle starší fotky, ty já mám taky a vždycky na ně koukám a říkám si, možná co ještě někdy, no, myslím si, že už asi vůbec nikdy. Čau, já to měl naopak, borec měl na sítích hrozný fotky, skoro jsem nešla, ale protože s ním byla sranda a byl fajn, tak jsem si řekla, že to zkusím a ve skutečnosti mega sympatiák a hezkej, takže někdy ty sítě i škodí, Katka, Kačí, tohle je super, někdy naopak opravdu škodí, zvlášť takový ty AI fotky, jak teď strašně frčí, takový ty vystylovaný, kýčovitý, zasazený do krajiny, jako třeba k horským vodopádům, to je jako taky úplně super. A ještě tady mám zkušenost z druhé strany, jo. Hele, a co my, co filtry nepoužíváme? Pak přijdeme na rande a druhý je zklamaný, že nevypadáme vylepšeně jako ty ostatní. Tomáš, naopak to mě přece, to, co přiznáš, to je naprosto v pořádku, pak nedojde k překvapení a ani ke zklamání. Tohle je právě ten ideál. Díky za vaše zprávy, náš WhatsApp je vám stále otevřen. Pište, klidně i namlouvejte.
1: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2, průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3, plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
6: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
7: se to má podařit. Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Chceš pomáhat? Tak odpal.
10: Cože?
9: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti N.

0: dělat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Shakira a Zoo, to je moc hezká písnička, jste z Hitrádiem FM Plus, já vám přeju krásný úterní dopoledne. Od soboty do neděle poběží retro víkend, to nejlepší z retro pece, který je na Hitrádiu FM Plus, k tomu se dneska ještě blíže dostaneme, ale mě by teď zajímalo, co je pro vás to retro, protože když jsme byli malí, tak retro třeba pro mě byly šedesátky, řeklo se retro a já jsem viděla velký nadčesaný hlavy, krásný minišaty, řetízky kolem pasu, silný namalovaný linky na očích a vlastně jako film Rebelové, ten jsme taky hodně jeli, když jsme byli malí, ale teď, jak jsme vyrostli, tak je to vlastně úplně jinak. Retro, to už je naše dětství. Nevím, jestli bohužel, ale je to takový roztomilý. Takže co ve vás vyvolává nejvíc ty vzpomínky? Co je pro vás to retro? Co vás vrátí do té doby, kdy bylo možná o něco líp, nebo ne líp, ale svobodněji určitě? Napište mi na WhatsApp 720 870 237. Jirka Plnář ve vás dneska taky tyhle vzpomínky bude vyvolávat, to po 12. hodině v srdcovkách. A pro mě je jednou ze vzpomínek album od No Name. Slova do tmy se jmenovalo to album. Poslouchala jsem ho v prváku na střední škole úplně do zblbnutí. Dostala jsem ho tehdy od svého kluka, od svojí první lásky. A tahle písnička, čím to je, která z toho alba pochází, tak to je prostě nádherná. A my si ji teď na Hitrádiu FM Plus dáme. Pojďme si ji užít spolu. Mějte krásný úterý.

0: Lučenzo a Donormar, Danzo Kudoro na Hitrádiu FM Plus se paří a je to paráda, protože my už jsme si vlastně řekli, že máme úterý, to víme, ale že to úterý je lepší tento týden, protože už se s ním rovnou láme ten týden a víkend je na spadnutí, čeká nás prodloužený v druhé, jak se to říká? Druhý v této řadě, prodloužený víkend, tak a jsem doma. No a chtěla jsem říct, že vlastně končíme tady čtvrtkem a ten čtvrtek si určitě v 11 hodin nalaďte live s Jirkou Plnářem. Jirka bude mít vzácného hosta a tím bude hejtman Plzeňského kraje, pan Kamal Farhan. Pánové si budou povídat například o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, o jarním zahrádkaření, což je vlastně úplně klučičí téma, o křtu velblouda v Plzeňské zoo i o hasičských bálech, to je taky takový věčný téma se spoustou zážitků a vzpomínek, tak nezapomeňte ladit live s Jirkou Plnářem a s panem hejtmanem Plzeňského kraje Kamalem Farhanem.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
10: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
11: Čau, Viktoriáni. V nadstavbové části Šance ligy se v sobotu utkáme doma se Slovanem Liberec. Partnerem utkání je společnost Viveka. Boje o evropské poháry pokračují. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. V sobotu od 16 hodin. Viktoria Liberec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí. Ať stále.

0: Mark Amber Belong Together, parádní věc, takhle na konec 9. hodiny. Za minutku odbije 10. Díky, že jste zítra rádiem FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda 3 aut se stala v Plzni na křižovatce ulic Rooseveltova a Sady 5. května. A k další nehodě, tentokrát 2 aut, došlo v ulici Čechova taky v Plzni. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
2: I letos pomůže Plzeňský kraj malým srnčatům, která se ukrývají na loukách ve vysoké trávě a často se tak stanou obětí jarních senosečí. Hejtmanství finančně podpoří například spolek Stop sečení srnčat Plzeňsko. Do hledání mláďat se stejně jako loni zapojí i sám hejtman Kamal Farhan.
3: Po loňské zkušenosti moc dobře ví, jaký tohle dává smysl a že díky dobrovolníkům, kteří si často berou na hledání srnčat dovolenou, se podaří zachránit stovky mláďat. A i proto bych chtěl vyzvat ostatní lidi, že pokud můžou, ať se také zapojí. Ročně totiž podle odhadu zemře při senoseči kolem 60 tisíc srnčat. Takže každé mládě, které zachráníme, je úspěch.
2: Jak to vlastně probíhá a co k tomu jako dobrovolník potřebuji?
3: V základu k tomu potřebujeme maximálně holinky a rukavice. Rukavice jsou důležité, protože pokud mládě najdete, nesmíte ho sbírat holýma rukama. Ideálně natrhat trochu trávy, tu vzít do rukavic a pak takto odnést mládě do bedínky. Ta se pak dá na kraj louky nebo lesa, kde se mládě ukrývalo, a počká se, až se tráva poseče. Pak se mládě opět vypustí a matka si ho už najde, protože je neustále na blízku. Pokud někdo má dron a umí s ním létat, taky takový dobrovolníci jsou potřeba, protože drony vyhledávání srnčat velmi usnadňují.
2: Říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan, který právě i dronaře, kteří srnčata vyhledávají, v loňském roce podpořil.
1: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz.
4: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maturanti dnes píšou didaktický test z českého jazyka a literatury. Státní maturita z češtiny je povinná pro všechny. Druhý předmět státní maturity si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Českobudějovické výstaviště se od 14. do 17. května opět stane rájem kutilů a zahrádkářů. Při 33. ročníku výstavy Hobby návštěvníci si současně mohou užít také národní potravinářský veletrh Czech Food Expo. Tématem 4. ročníku je cestování za jídlem. Evropská komise se rozhodla zjednodušit hojně diskutované nařízení o odlesňování. Předpis se nově nebude vztahovat na dovoz kůže. Původně by museli i firmy dovážející kůži dokazovat, že jejich produkty nepocházejí z odlesněných oblastí. Teď byly z působnosti normy vyloučeny. No a tenistka Barbora Krejčíková se po téměř 3měsíční pauze vrací na turnaje. V prvním kole v Římě dnes nastoupí proti Elze Jacquemotové z Francie. Krejčíková od podzimu laborovala s kolenem, poté jí trápily svalové potíže.
1: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Tak zatímco dopoledne budeme mít dneska ještě převážně polojasno, tak s odpolednem se ale zatáhne a čekáme přehánky i bouřky. Teploty dnes v maximech na 25 stupních Celsia, na horách 22.
5: Hit Radio FM+.
0: Bára Škrybová přeje krásný úterní dopoledne. Moc díky, že jsme spolu, a to ještě 2 hodinky, tak paráda. Jdem to rozjet. One Direction.

0: or another.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

I na Hot na Hit Radio FM Plus máme 10 hodin a 13 minut k tomu, tak co, už máte hlad? Já vám jdu dělat chutě. 16. a 17. května se park za OC Plzeň Plaza promění v totální ráj pro všechny, co rádi jedí. Bude se tam totiž konat Elimon Fresh Festival. Letošní ročník slibuje zatím největší program v historii festivalu. Kromě ochutnávek a tematických zón se tam můžete těšit například na cooking show, workshopy i úplně novou podívanou, a tedy kuchařské souboje a dokonce i o bitvu o nejlepší burger. A poprvé si tam budete moci i vyzkoušet vaření přímo na místě. Fabíny škola vaření totiž nabídne možnost vařit bok po boku profesionálu a přitom se toho samozřejmě spoustu naučíte a ty dovednosti si odnesete domů a už vám je nikdo nikdy z té hlavy nevytluče. Dorazí třeba Zdeněk Polreich, ale taky další známý jména jako Pavel Berky a nebo Roman Staša. Chybět nebudou ani tematický zóny, od grilu přes Ázii až po víno a pivo. I dětská zóna se tam chystá, takže vemte děti, vyraste, je to program pro celou rodinu. Prostě každý si tam najde to svoje. Mrkněte na www.freshfestival.cz, tam najdete úplně všechno. A teď si dáme zase muziku od toho jídla, ať můžeme zase něco schodit. Imagine Dragons, Bad Liar, to je hezká věc. Užívejte a mějte krásný úterý, díky, že jste s náma.

21 Pilots Heathen, s vámi Hit Radio FM Plus je 10.24, Bára Škrybová zdraví a mě do studia vlítla vosa. Snažím se jí odehnat a ona nechce, trošku se bojím, že začne být agresivní. Kdybych se náhodou nevozejívala nebo třeba teď vyjekla, tak mě bodla, jo. Vosy jsou zajímavý stvoření, dokonce si umí i pamatovat tváře, takže pozor na to, až budete nějakou třeba odhánět nebo ji budete nějak šidit, tak ona ví, ona si pamatuje, pozor na ní. Zajímavý taky je, že takhle na jaře hledají jako potravu hlavně bílkoviny, takže jdou třeba po mase, ale pak na konci léta jdou po cukru, tudíž spadaný ovoce a tak dále. A protože je to ovoce často i zkvašený, tak jsou úplně normální.

0: úplně podnapilí, fakt jsou jako pod obraz. A potom jsou i agresivní, takže na konci léta opravdu na vosy bacha. A já vlastně můžu být ráda, že tady ta, co tady se mnou je, není podnapilá, když máme zatím jaro, Bůh ví, jak by to dopadlo. Držte mi palce, já se ji tady odsaď budu snažit dostat, jak říkám. Když se nebudu ozývat, tak už tady nejsem. Hezký den.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
2: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora, já Maja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme. Hořák, zapínám, krájím,
2: šlehám,
3: cedím, strouhám,
2: flambuju,
4: hasím,
3: slejvám, utírám, solím, pepřím,
2: servíruju.
3: To bude legendární hostina.
5: Elemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května. Under
6: Armour makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
11: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
12: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Snow Patrol Chasing Cars na Hit Radio FM Plus. Jsem tady. Kdo ladíte Hit Radio FM Plus, tak víte, že jsem tady měla návštěvníka v rádiu, ve studiu, byla tady Vosa. Snažila jsem si ji odehnat, ona vůbec nechtěla. Každopádně, jako jestli si říkáte, že jsem panikařila, jo. Ne, já jsem nepanikařila, já se jako Vos nebojím, ale tadle teda na moji obranu musím říct, to byla Vosa jako, nebudu říkat jako co, ale byla fakt obrovská. A jsem si říkala, jestli to nebyla nějaká menší sršeň, ale asi ne. Bo zbarvení bylo jiný. Každopádně je venku, ale furt chce za mnou. Pořád ty teď ťuká na sklo, tak jsem zvědavá, co se stane, až půjdu ven. Nicméně, jdeme dál. Je 5. května a dneska máme Mezinárodní den mytí rukou. Jako zdá se to jako banalita, ale mnohdy není, tak si to jdeme připomenout. Mytí rukou by totiž mělo samozřejmě patřit mezi absolutně zažitý hygienický návyky, protože se dá přes ty špinavý ruce snadno přenášet třeba žloutenka typu A, úplavice, virové průjmy, chřipka a spousta dalších a dalších infekcí, když nemáte možnost umýt si ty ruce, jo, což samozřejmě se taky stává, tak je ale vždycky dobrý mít u sebe třeba v batohu, v kabelce, kdekoliv, takovou tu malou dezinfekci, ten gelík, ten zničí bakterie, takže to je příjemný, ale je třeba taky pamatovat na to, že on sice teda jako zničí ty bakterie, ale ta nečistota na rukách zůstává, takže vždycky, když je možnost, lepší je si umýt ty ruce a to nejlépe teplou vodou. A potom, až budete odcházet například z veřejného WC, tak už se vůbec ničeho nedotýkejte ani kliky, používejte na to loket, jo, třeba k tomu zavírání kohoutku, k otevírání dveří a tak dále. Parádička, jsme zase chytrý, jsme zase čistý, tak se můžeme jít na Hit Radio FM Plus spotit. Vajám vás, kompaněro, jdeme pařit a mějte krásný úterý, díky, že jste s náma.

0: Cyril Stumblinin, ladíte Hit Radio FM+. Kam vyrazit? Je 10.42 a já vám řeknu, kam vyrazit. Tento víkend se bude pokračovat v zahajování lázeňských sezon. 8. až 10. května se bude zahajovat v Mariánských Lázních. Je to krásná tradiční akce, která nabídne jako každý rok svěcení pramenů, historický průvod, jarmark a celkově bohatý kulturní program, včetně koncertu. Například třeba Tros diskotéko se tam objeví. Tudíž bude opravdu o zábavu postaráno. Program bude probíhat na hlavní kolonádě v lázeňském centru a ve společenském domě Kasino. V sobotu 9. května se tam objeví i naše Hit Radio FM+, v čele s Katkou Skutkovou, která bude z místa i vysílat živě. Takže kdo nebudete moci přijít přímo na místo, můžete si naladit třeba Hit Radio FM+, a tu náladu čerpat aspoň takhle vzdáleně. Jinak kompletní program zahájení lázeňské sezony v Mariánských Lázních najdete na www.mariánskelázně.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. A řeč bude o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, ale také o jarním zahrádkaření, křtu velblouda v plzeňské zoo i hasičských bálech.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.
3: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
7: Tuto topí tady taky, já chci klimat, ty chceš taky.
8: Tuto topí?
9: Kde?
8: Žádný

0: CZ.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
7: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
8: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
9: Drž mi kabelku.
8: OK, to jsem nečekala.
7: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
10: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
14: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: tady Tomáš Klus. V podcastu Poslouchejně jsme si s Ivou Hač-Musa povídali s psychologem Radkem Ptáčkem o tom, jak zvládnout rozvod.
1: Když rodiče odchází od sebe, tak odchází jako partneři, odchází jako rodiče. Těmi rodiči jsou vlastně po celý život svých dětí. A jestliže něco můžou dětem dát a něco opatrovat, tak je to vlastně jejich vzájemný vztah.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchejně na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: My dali a rampampam, správně, na Hit Radio FM Plus si zpíváme rampampam, co taky jinýho. Doufám, že jste veselí, díky, že jste s námi. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně nemáme hlášenou žádnou novou dopravní nehodu, ale ještě se došetřuje ta v Plzni na křižovatce ulic Sady 5. května a Rooseveltova. Tady jsou v sobě 3 auta. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika včetně skladování.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá doda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, jehož nejvyšší cena oproti včerejšku stoupla o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Plzeňský kraj z Plzní zahájili rekonstrukci krajské silnice druhé třídy v okrajové plzeňské části Bílá hora. Jde téměř o kilometr dlouhý průtah, po němž jezdí přes 10 000 aut denně. Do 20. prosince bude uzavřený a řidiči ho musí objíždět přes plzeňskou čtvrť Doubravka. Evropská komise vydá pokyny pro letecké společnosti týkající se leteckého paliva. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii v polovině dubna uvedl, že Evropě zbývá už jen asi 6 týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Komise má plný přehled o tom, co se děje a situaci koordinuje s jednotlivými členskými státy. No a fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes v 9 večer.
12: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Kdo jste sluníčkovej, tak honem ven, protože s odpolednem by se sluníčko mělo schovat za mraky a čekáme i přehánky a bouřky. Teploměry dnes ukážou v maximech 25 stupňů Celsia, na horách 22.
10: Hit Radio FM Plus.
0: Z úterního dopoledne krajíme poslední hodinu, máme 2 minuty po 11. S vámi Bára Škrybová a tu 11. parádně odpálíme s Katy Perry.

To je krásná písnička, taková parádní kytarovka na úterní dopoledne. Jste zítra Rádiem FM Plus, je 11 hodin 13 minut a tohle byly Soul Asylum Runaway Train. Máme teplý počasí a už se nám vyhřívají hadi, jo? Pozor na to, hlavně teda na zmije, protože žádný jiný další had tady u nás jedovatý není. Na Modravě hlásí zvýšený výskyt zmí, proto to říkám. A dokonce už tam mají na kontě i jeden výjezd zdravotníků. Takže opravdu opatrně, až půjdete do přírody, vemte si radši vysoký boty, žádný sandály, ty si nechte třeba do města. Zmiji neprovokujte, pokud jí potkáte nebo ji uvidíte. Já bych za sebe ani nedoporučovala radši fotit, ale radši jako opravdu jít pryč rychle. Protože když vás náhodou uškne, není to samozřejmě příjemný. A kdyby se to náhodou stalo, tak pamatujte, že už neplatí škrtit ránu, jak jsme se učili na zdrávce, třeba na základce. Vůbec. Hlavní je tu končetinu znehybnit. Jo? Nejlépe s ní vůbec nehýbat, ať se ten jed nerozproudí, a určitě volat 155. A nebo se nechat převíst do nemocnice. To v každém případě, jo. Vždycky do toho zakomponujte odbornou lékařskou pomoc. Je úterý dopoledne, ještě máme venku celkem dost sluníčka, tak si ho užívejte a taky si užívejte muziku, kterou pouštím. Bruno Mars. 2, 1, 2, 3.

Tom Baker, hey, hi, hello, taky paráda veliká. Doufám, že máte skvělý, anebo aspoň příjemný úterní dopoledne. Díky, že ladíte Hit Radio FM+. Bára Škrybová přeje hezký den. Dneska máme 5. května, my jsme si dlouho nepřáli k svátku, tak si pojďme říct, že dnes slaví Klaudie. Takže Klaudie, vám všem letí přání všeho nejlepšího k svátku, ať máte hodně zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a tak dále. Koukám na statistiky a v Čechách je vás jenom 2409 kousků, což vlastně jako není tolik, tak možná by nebylo od věci ten počet tady v Čechách zvýšit. Klaudie, takže ještě jednou všechno nejlepší. Já vám zahraju za chvilku k svátku.

0: písničku Nice to meet you, stojí za ní Miles Smith a taky tady bude Vashley Arms Sanctuary. To si myslím, že k svátku pěkný, ne? Tak užívejte a díky, že jste s náma. Hit Radio.
1: Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. To již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
8: Chceš pomáhat? Tak odpal.
9: Cože?
8: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
11: www.hrady.cz. Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovanek.cz.

dopoledne v čase 11.36 na Hit Radio FM Plus dohrál Welshly Arms s písní Sanctuary. Máme úterý, jak jsme si teď řekli, ale rovnou se nám tím úterkem láme týden, protože tento týden je zkrácený, protože nás naopak čeká víkend prodloužený, a to druhý v řadě. O tom víkendu určitě laďte Hit Radio FM Plus, protože v sobotu od 7 hodin do neděle 18 hodin se na vás, od nás, budou valit jen ty nejlepší pecky a hity z 90. let, protože si dáme retro víkend. Za mikrofonem se vystřídají Markéta Rachmanová, Ivo Aláč a Michal Klein, to jsou moderátoři z Hit Rádia 90. A to vysílá non-stop. Tyhle retro hity opravdu non-stop, takže kdo jste milovník, laďte nejen retro víkend, který bude, ale i třeba zkuste přímo to Hit Rádio 90, naladíte ho v dabu. A nejsou tam jenom písničky a retro témata, jako to vůbec, jo. Moderátoři se tam věnují i klasickým aktuálnímu dění a zajímavostem, vlastně jako tady, jenom si k tomu prostě dáváte ty retro pecky. Tak to zkuste a hlavně teda nezapomeňte, že až o víkendu někam pojedete, ať už to bude, nevím, nákup nebo výlet, takže si máte naladit Hit Radio FM Plus, protože my vám to celý zpříjemníme. Budou tam i takovýhle fláky, jo, jako je Moloko, Sing It Back. Osolte si to a užijte si to. Hezký úterý.

0: Luciovka, krásná. Lucie, Marie, na Hit Radio FM Plus, já jsem Barbora a jdu vám říct, ať se máte krásně, jako vždycky, když se loučíme, jak jinak, že abyste se měli mít. Těším se na vás zase zítra od 9 do 12, taky jak jinak, než takovýmhle čase. A vy nezapomeňte po 12. ladit Jirku Pelnáře se srdcovkama. Mějte se krásně, pozor odpoledne na bouřky a zítra se těším. Pa, pa.
1: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělá?

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
6: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
11: Hit Radio.
12: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
13: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
14: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
15: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: zlepšit si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda 3 osobních aut se došetřuje v centru Plzně. Pozor v Rooseveltově ulici, kde se můžete krátce zdržet. No a na vaše další aktuální info ze silnic na západě Čech čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Discotékos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, a to na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Maximální možnou cenu pohonných hmot i teď v květnu stanovuje Ministerstvo financí. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je vzkaz nejen od lékařů, ale také od expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
9: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
1: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100 %. Informuje o tom Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Teď se ještě podíváme k nám.
10: Do další fáze v pondělí vstoupila rekonstrukce hlavního tahu v Plzni na Bílé hoře. Opravy silnice v ulici 28. října vyjdou na zhruba 130 milionů. Aktuálně ale stojí za rozsáhlým dopravním omezením. Po rekonstrukci bude průjezd Bílou horou bezpečnější. Silnice bude modernější, aby vyhovovala dopravě.
11: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
10: Předpověď na odpoledne nám slibuje polojasno, postupně pak spíš oblačno. Teploty na západě Čech dnes vystoupají na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: 12 hodin, 2 minuty, úterní poledne je tady a do víkendu nám tak zbývají jenom 2 dny. Taky máte tak rádi prodloužený víkendy. Tenhle ten navíc bude výjimečný, protože na Hit Rádiu vás čeká retro víkend. A to už od pátku 7 hodin ráno. Takže nemusíte být smutní, pokud jste si mysleli, že tento týden přijdete o páteční srdcovky.
0: Hit Rádio FM+.
12: No a ty úterní nám začínají právě teď. Dneska si dáme opět 5 ikonických hitů a zavzpomínáme na vaše poslední zvonění, kdy jsou ty maturity. Teď rok 1990. 90, Madonna a Vogue na Hit Rádiu.

0: Jak by řekl jeden můj kamarád, tohle je taky dobrá vykopávka. Teď teda nevyslím Madonu, ale tu píseň. Hit Vogue na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Teď se musím omluvit až do Hollywoodu, jestli to tak vyznělo. 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Máme tady dnešní úterní srdcovky a zároveň vzpomínáme také na poslední zvonění, jo? Potkali jste ve městě partu maturantů v kostýmech, v maskách, se stříkacíma pistolema? Tak je to skvělý. Poslední zvonění je tady, je to tradice, která se u nás dodržuje už desítky let. A já bych dneska chtěl vědět, jaké bylo to vaše, pokud jste ho zažili. Pojďte na něj zavzpomínat tady u nás na Hit Radio, přímo v živém vysílání. Kde to bylo, kdy bylo, co jste měli na sobě a jestli jste vybrali i nějaký prachy. Možná, že máte nějaký podobně jako naprosto šílený zážitek, jako mám já, nevymyslel jsem si ho, přihodím ho za chviličku. Dejte vědět na 777-937-777, můžete psát zprávy, kdyby se vám to nechtělo vypisovat, klidně namluvte hlasovku, i na to se tady těším. Zároveň, kdybyste náhodou potkali tady partu maturantů, co by po vás chtěli nějaký peníze a vy byste u sebe neměli žádný drobný, tak bacha, žijeme v roce 2026 a normálně už mají všichni hotový QR kódy, takže můžete poslat peníze přímo na účet. Není to krásný? Není to krásný být na střední škole, ty možnosti, fantazie. Tak jo, pojďme teda vzpomínat a když už vzpomínáme, tak z hudby teď budeme vzpomínat opravdu na úplný pravěk. Rok 1981 a jedna z mála nizozemských kapel, které vůbec tady na Hit Radio hrajeme. Stars on 45 a stejnojmenná srdcovka, tedy Stars on 45. Na Hit Radio. Rok 81.

0: číslem 3 U2 Ordinary Love, tedy obyčejná láska. Ono se řekne obyčejná láska, ale kolikrát člověk tak může mít rád, tak opravdu z lásky, co? Dvakrát či třikrát to ne, jednou je dost. To jo, to by byla hezká písnička.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 12:17 a posloucháte Hit Radio, Jirka Pelnář s váma. Díky za všechny reakce, které posíláte na 777-937-777 jako vzpomínku na vaše poslední zvonění ze střední školy. Máme tady kromě zpráv taky hlasovky.
2: Nazdár, no hele tyjo, já si svoje poslední zvonění nepamatuju, to si vůbec nevybavím, jaký my jsme to vlastně měli nebo neměli, nebo jestli to vůbec bylo, nebo nebylo. Ale nevím proč, ale vybavím si poslední zvonění ze Zdrávky, z Ústí, a protože jsme měli základní školu, vždycky tam měli pak to poslední zvonění a nevím proč, ale prostě si to pamatuju, jak oni tam vždycky lítali prostě v pláštích, prapodivně prostě vymouděný, namalovaný, nenamalovaný a stříkali na lidi vodu a malovali jim na obličej. A možná si to pamatuju právě proto, že si člověk jako říká tak, a tohle jsou lidi, kteří nás budou jednou léčit.
0: No jasně. Jako na rovinu, člověk musí být trochu šílený, aby šel dobrovolně do českého zdravotnictví. Takže tuhle srdcovku s číslem 4 posílám do každé nemocnice, čekárny, lékárny, k zubařům, na chirurgii, na porodní sál, prostě kamkoliv. Tohle teď potřebujete slyšet, jestli patříte mezi bílé pláště. Reggae to Sunshine!

0: Ano, slyšíte správně. Adele v srdcovkách.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A možná si říkáte, proč tady hraju v srdcovkách zrovna Adele, vždyť to vlastně jako není starý song, je stále aktivní zpěvačka a tak dále, ale pozor, jo. Zaprvé, tenhle hit vyšel skoro před 20 lety. Fakt, v roce 2008. To je úlet. A za druhé, Adele dnes slaví narozeniny a její hity se nám zarily hluboko pod kůži a proto i Adele má své místo v našich srdcovkách. No a skoro 20 let od svého posledního zvonění má taky Tomáš, který píše zprávu. My jsme tenkrát málem vytopili školu. Nakonec jsme stáli na náměstí a vybírali peníze. Jeden pán se se mnou málem popral, protože jsem ho zlil vodou, když byl v obleku. Na moji obranu musím říct, že mohl klidně jít kudykoliv jinudy, ale šel záměrně přímo přes nás. Nakonec na nás zavolal policajty a oni nás rozehnali. Ikonický. Vážně. Díky moc za tuhle zprávu. Hele, takhle se ale stávají přesně ty legendární příběhy. A přesně v tomhle já jsem na tvý straně. Teď mohlo jít kudykoliv jinudy. On to udělal stejně schválně. Stejně šel na nějakou zkusku, kde nechtěl bejt a tak se nechal záměrně takhle jako zlejt. Takže jste úplně jako v pohodě. Poslední zvonění, tak to je téma dnešních srdcovek. Dáme si srdcovku na přání a teď pozor. Chtěl bych vědět, kterou píseň, který hit jste měli nejradši na střední škole. A třeba i v jakém to bylo ročníku, nebo aspoň v jakém roce. Cokoliv si k tomu vzpomenete, jestli vás to bavilo třeba, já nevím, na vodě, když jste byli ze školou, nebo když jste byli na lyžáku, cokoliv, nějaký příběh, můžete klidně doplnit, ale to nejzásadnější je píseň vaší střední školy. Pište na 777-937-777 nebo posílejte hlasovky.
2: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev

0: i variant.
1: Májové dny v onlineshop.cz.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz. Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
3: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
4: Drž mi kabelku.
3: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
5: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
6: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
9: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
10: Čau, Viktoriáni. V nadstavbové části Šance ligy se v sobotu utkáme doma se Slovanem Liberec. Partnerem utkání je společnost Viveka. Boje o evropské poháry pokračují. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. V sobotu od 16 hodin. Viktoria Liberec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
11: Ať stále vítězí Viktoria.
12: Haló, jsme tu všichni.
13: Já nic nevidím.
12: Nemůžeme rozsvítit?
13: Je to tajný.
12: Takže, pohraj jste?
13: Heneš, long story short, tady.
12: Brňák, Dian, jsem tu.
13: Hora,
12: jama, já, taky.
13: Dobrý.
12: Jdeme.
13: Jedu.
12: Hořák.
13: Zapínám. Krájím.
12: Šlehám. Sedím.
13: Strouhám.
12: Flambuju.
13: Hasím.
12: Slejvám.
13: Utírám.
12: Solím.
13: Pepřím.
12: Servíruju.
13: To bude legendární hostina.
14: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Mirai. Novinka, vzpomeneš si ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my vzpomínáme na Hit Rádiu na písně, které jste měli nejraději na střední škole. Já jsem chodil na střední v letech 2.1 až 2.5 a za nás tenkrát frčil

maturitní přetančení, jo? Na maturáku. Slavnostní přetančení. Tak, no a jaké to byly vaše hity? Ptal jsem se, dostal jsem odpověď na čísle 777-937-777. Těch odpovědí je tady hodně, ale vy poznáváte, že jsem vybral jednu jedinou. A to od Zuzky, která píše, já jsem na střední škole milovala Hotel California jako novinku a ta láska mi vydržela dodnes. Tak pokud by to šlo, prosím o ní. Eagles a bezesporu jejich největší hit z roku 75.

0: Železný hit rádio, když si diktujete muziku vy. Eagles, Hotel California, srdcovka na přání, rok 1975.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pozor, přestože dnešní srdcovky končí, tak vy si užijete opravdu ty ikonické legendární hity, jako hrajeme tady v srdcovkách, stejně tak jako třeba i Eagles. Tento víkend, protože my pro vás chystáme na Hit Rádiu, když je ten prodloužený víkend retro víkend, a to pozor, už od pátku od 7 hodin od rána až do neděle do 18 hodin uslyšíte ty nejhranější hity za posledních 20, 30, 40 a vlastně možná i 50 let, jako jsme to slyšeli právě teď. Posloucháte Hit Radio, srdcovky jsou za náma, za chviličku například Linkin Park, bude taky Adam Ďurica s hitem Mandolína. A když jsme si dneska povídali o posledním zvonění, tak ještě tady mám jednu zprávu od Karla, který píše: ahoj, já jsem potkal za poslední týden asi 4 party maturantů v jeden den, co měli poslední zvonění. Každá chtěla peníze, už jsem neměl. Ani QR kód jsem nevyužil a jejich nejčastější věta byla: vždyť jste byl taky mladý, tak nám něco přispějte. Tak jenom chci vyřídit všem maturantům, že mladý pořád jsem a peníze netisknu. Zdravím. Dobrý, tak jo, tak prosím vás, jestli máte doma maturanty, který teprve jako čeká poslední zvonění, tak jim řekněte, ať teda nepoužívají tuhle větu. A jestli máte nějakou dobrou výmluvu, jak se vymluvit z toho, že už nechcete nikomu dávat peníze, klidně si můžeme udělat zítra nové téma a budeme si dělat poznámky, protože party maturantů na poslední zvonění ty budeme ještě tento týden 100% potkávat. Za chviličku tedy další hity a teď vzpomínka na dnešní snídaně šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: nesmíš holky mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
4: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
2: Jsi snídaní šampionů na Hit Rádiu od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby.

0: A terasa je skvělá.
1: Vínečko, pohoda.
0: A slimáci jsou taky fuč.
1: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
0: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
11: Ve čtvrtek bude mým hostem hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. A řeč bude o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, ale také o jarním zahrádkaření, křtu velblouda v plzeňské zoo i hasičských bálech.
10: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM Plus.

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Český dopravní servis na západě Čech. Řidiči pozor na Chebsku. Nehodu hlásíte u Teplé, kde osobák srazil srnku. A pozor si dávejte taky v Mariánských Lázních, kde se nehoda stala v Ibsenově ulici. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Nájmy v prvním čtvrtletí opět rostly oproti konci loňského roku o více než 2%. Metr čtvereční se v Česku v průměru pronajímal za 340 korun. Nájemné rostlo ve všech krajských městech, kromě Karlových Varů, Pardubice a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 tisíc korun za rok pro jejich osvobození od daně. O jaké preventivní programy půjde, popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
10: Budou to investice do například onkologických preventivních programů, kardiovaskulárních preventivních programů, diabetické screening, tedy diabetického rizika a další vlastně preventivní programy cílící skutečně na prevenci chronických chorob, které nás v českém zdravotnictví trápí nejvíce.
9: Na tyto preventivní programy by měly být stropy vyšší. Změna bude podle ministerstva předložena formou poslaneckého návrhu. Herečka Jiřina Bohdalová má svoji poštovní známku. Aršík obsahuje 5 různých motivů, které připomínají klíčová období jejího života a kariéry. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele. Jiřina Bohdalová oslavila v minulých dnech 95. narozeniny. Teď ještě pohled k nám.
0: Letiště Karlovy Vary pravděpodobně přejde pod armádu. Podle hejtmana Petra Kubise kraj nyní jedná s premiérem Andrejem Babišem o tom, na koho a za jakých podmínek bude letiště převedeno. Hejtmanství už před časem uvedlo, že bude usilovat o to, aby se letiště stalo vojenským s civilním provozem.
11: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Na západě Čech dnes budeme mít dál hlavně oblačno, přechodně pak může být i polojasno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 22 a 25 stupni.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
12: A my pokračujeme dál, 13 hodin 3 minuty, taky přeju dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili o chviličku později než vaši kolegové. Důležité je, aby jste byli stále ale v doslechu Hit Rádia, protože my i v této hodině budeme rozdávat krásné ceny. Mám tady připravenou rodinnou hru Surikarty, což je denní výhra, ale pořád tento týden hrajeme o tu hlavní výhru, což je 10 000 na nákup. Před prodlouženým víkendem to se hodí. Tak za chviličku aktuální informace, jinak podrobnosti na webu hitradio.cz. No a teď dáme si opět ty nejlepší hity, které můžete slyšet v Česku kolem jedné hodiny odpoledně. Odpoledně? Pak jsem to řekl. odpoledne. Tak jo, je to slovo, který neexistuje, stejně tak jako úvod k tomuto hitu. Tam se zpívá Only Leaving Love, taky to nic neznamená.
1: Hit Radio FM+.

0: Naše aktuální novinka na Hit Radio Rehab in my head je 13 hodin a 14 minut. Za jedinou SMS-ku 10 000 na nákupy v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Chcete? Jo, není problém. Tohle my tady umíme. Stačí poslat vaši oblíbenou SMS-ku od baby nebo od dědy, co jste kdy dostali, a poslat ji do naší soutěže. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Tento týden máme téma tady SMS-ky pro rodičů, protože hrajeme s Tesco Mobile a to je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A SMS-ky v rodině, tak to je prostě nejvíc. Jo? My mezi sebou vlastně sdílíme všechno. Celý život. Humor, lásku, bizáry, ale i ty nejdůležitější události v našich životech. Pošlete do hry SMS-ku od vašich prarodičů. Jste ve hře o 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a zároveň se také ale dostáváte i do hry, a to o 4 prémiové mobilní telefony. A to konkrétně Xiaomi Redmi Note 15 4G. Dáme vám rovnou 4, že jo, abyste se potom v rodině nehádali, kdo má nejlepší mobil. No a v průběhu celé soutěže, celé naší hry, tak každý den ještě vyberu takhle jednu SMSku, stejně tak, jako to udělají i Jasmin s Michalem a Davidem ve snídaní šampionů, která od nás dostane Surikarty, což je rodinná karetní hra, která je vytvořená psychologem, a to přímo na míru vlastně každé rodině, aby trávila víc času spolu a zároveň, aby se lépe poznali. No a dnešní výherní SMSka, která stále je ve hře i o tu hlavní cenu, tak je od Niny. A ta píše: dostala jsem od babičky zprávu. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu, už je hotová. Babi. Babička tím samozřejmě myslela pizzu, kterou se tenkrát pokoušela pro nás po domácku udělat, ale nevěděla, jak se slovo pizza píše. A výsledek v té SMSce, kde je použito tedy c místo 2z, vypadal prostě úžasně. Přesně tak, jak to tady posílám. Takže ty si to dokážete každý představit. Když ještě jednou to bylo napsáno. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu, už je hotová. Babi. Nádherný. Děkuju za tuhle zprávu. Tahle zpráva tedy získává naši denní výhru. No a zítra opět pokračujeme. Jaká je nejoblíbenější SMSka od vašich prarodičů? Máte nějakou? Pojďte ji přihlásit do hry na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Plus. Zlepši si náladu.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Je to hezký. Je to hezký. Atmo Music Anděle na Hit Rádiu ve 13 hodin 26 minut a to v úterý 5. května. Já jenom doufám, že jste včera nebyli s autem v myčce nebo nedej bože o víkendu neměli okna. Dneska totiž přijdou bouřky a pár dnů tady zůstanou. Říkám si vážně, jako najednou ta předpověď meteorologům vyjde? To je prostě Murphyho zákon schválnosti a vždycky je to potom, co uděláme nějaké podobné rozhodnutí. Já jsem třeba dneska ráno ještě před rádiem přivezl z půjčovny vertikutátor a odpoledne musím vertikulovat trávník a zasít novej. A musím to prostě udělat dneska, protože ho zítra musím vrátit. A do toho mají přijít ty bouřky. Najednou, teda, jo, najednou to vyjde. Tak proč o tom mluvím? No jenom

0: ale nějaký fakt chytrý rozhodnutí, který ho budete dřív nebo později litovat, tak v tom nejste sami. Jsem v tom s váma a proto si my zahrajeme na Hit Rádiu Hit na přání za chviličku Shakira, Daisy Rascal, Loka. Protože si říkám, že občas na některé naše rozhodnutí bychom toho Loka potřebovali. Možná i dva.
1: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu. Bauhaus, když se to
2: má podařit. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
4: Chceš pomáhat? Tak odpal.
5: Cože?
4: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz. Profi voda, s tou se nemusíte.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Stavebniny Dech přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dech.cz.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
11: www.hrady.cz.

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovanek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Shakira na Hit Radio s Hitem Loka, je 13 hodin 37 minut. Když byste si otevřeli okno a koukli se ven z okna a zaposlouchali byste se, tak uslyšíte tohle. A to je ticho před bouří. Protože dneska odpoledne mají přijít bouřky. Ovšem, pořádná bouře bude taky od 15 hodin tady u nás na Hit Radio. Protože odpolední bouřky, tak ty budou jak venku, tak i v našem vysílání. Odpoledne v 15 hodin začíná naše odpolední show. Tak jestli máte dneska opravdu jako den blbec a potřebujete zvednout náladu, a nebo už prostě jenom nemůžete. I přesto, že jsme teprve v úterním pracovním zátahu a stejně tak jako Evanescence toužíte po někom, kdo vás přinese zpátky k životu v této písni, tak naše odpolední show to přesně udělá. Jo, to je taková naše resuscitace pro vás, která vás vezme zpátky k životu.

0: Alex Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejné. Já doporučuji, najděte si překlad tohohle hitu. Je to opravdu krásný vyznání lásky, které se vyjímá z obyčejnosti. No a platí to i pro náš budoucí sexuální život, ten se taky bude vyjímat z obyčejnosti. Prý naše partnery a partnerky už brzy nahradí roboti. Ale pozor, žádný anduly nebo nafukovací nebo silikonový pany a panáci, ale prostě roboti, jo, skutečný jako roboti, ze železa, na baterky, do elektriky, prostě roboti, zajímavý. Asi se nemusíme bavit o tom, jestli je to opravdu jako hudba blízké budoucnosti nebo ne, možná, že opravdu ano. Já spíš si jenom říkám druhou věc, a to, že jestli se potom budou prodávat, až vám doslouží, jo, nebo budete chtít třeba novej model a budete ho chtít prodat, tak konečně trh s ojetinama bude mít to pravý zboží.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělá?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, Republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz
6: Fizomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasa.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
10: Snížíme o 2 stupně.
9: Bod 2. Průvan.
10: Dáme ručníky mezi okna.
11: Výborný návrh.
9: Bod 3. Plíseň.
10: Vydrhnout, přetřít.
12: A co udělat rekonstrukci?
11: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
13: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
14: Under Armour makes you better.
15: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
19: Hit Radio.
4: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
8: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Divokej byl a čmelák. Tady u nás na Hit Rádiu se proletěl po rozkvetlé louce ještě předtím, než nám začne pršet v Česku. Je 13 hodin 54 minut, za chviličku nejnovější zprávy, do té doby ještě například Rosé, Bruno Mars nebo Vanessa Amorosi.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se pořád ještě řeší v Mariánských Lázních. Opatrně v Ibsenově ulici, kde havaroval osobák. A pozor taky v Plzni na Nepomucké, kde bouralo nákladní vozidlo. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Streamuj, páš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnešek je světovým dnem hygieny rukou. Letos probíhá s heslem Sekundy zachraňují životy, umýte si ruce. A přechází v době výrazného vzestupu nákaz žloutenkou typu A v Česku. Odborníci připomínají, že hygiena rukou by měla být samozřejmým návykem pro každého z nás. Hasiči by dnes chtěli zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů na 10, ale ideálně až na 5. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Naposledy jsou dnes na hašení použity a nasazeny vrtulníky. Příčina zatím není známa, stejně tak ani výše škod. Kapitán hokejové repre Roman Červenka na gala večeru hokejista sezony potvrdil start na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku.
10: Já věřím, že i ty prostě čím víc těch těžkých zápasů a těch momentů, které jsou prostě náročný, tak věřím, že mě někam posouvají prostě jak v té psychické náročnosti, tak i v té fyzické. A když ta sezona byla náročná, teďka playoff byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci být. Celý ten štáb má končit, radím, a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, nedovedu představit říct, že ne.
9: 40-letý útočník je dvojnásobným světovým šampionem, letos nechyběl ani na olympiádě v Miláně a na nadcházejícím turnaji by měl patřit k lídrům týmu. Teď ještě pohled k nám.
1: Plzeňská teplárenská v letošní sezóně prodala více tepla oproti původnímu plánu. Důvodem bylo hlavně citelné ochlazení, které přišlo v lednu. Teplárna trvale snižuje spotřebu uhlí. Aktuálně vyrábí asi polovinu tepla z biomasy a komunálního odpadu. Letos pak navíc plánuje zahájení stavby dvou paroplynových zdrojů.
11: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a JQ a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
1: Během odpoledne by u nás mělo být většinou oblačno, přechodně ještě i polojasno. Teploty na západě Čech se dnes v maximech dostanou k 25 stupňům.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 3 minutky po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. A co, už u vás prší? Jestli ne, ono to přijde. Ale spoustě tedy meteorologové neustále vyhrožujou. My si dáme další hity, takhle mezi 2. a 3. odpolední, který vás zvednou ze židle. Poetika, Meduza, taky Carly Rae Jepsen. A zároveň tady mám velmi významný průzkum a my budeme potřebovat zjistit, jestli odborníci mají pravdu, anebo ne. A pokud jste někdy žádali někoho o ruku, nebo naopak jste byli požádány, anebo klidně vlastně i požádáni v dnešní době, tak Vás se to bude týkat nejvíc. Vás budu potřebovat už za chvíli na WhatsAppu Hitrádia na čísle 777 937 777.
3: Hitrádio FM+.

Poetika na Hit Rádiu, chviličku před čtvrt na tři. A teď pozor, jste ženatí? Nebo vdané? Nebo jste někdy byli? Ano? Výborně, skvělý. Tak zaplať vám za to, že teď posloucháte Hit Rádio, protože já teď potřebuju vaši pomoc. Mám tady průzkum, který uvádí, že 32% mužů žádá o ruku naprosto nevhodným způsobem a v doslova, teď co mluvám, ale cituju, debilní chvíli. Jak to je? Jak je to u vás? Jak jste to zažili? Dejte vědět na 777-937-777. Pojďme zjistit, jak to je v Česku, jestli opravdu mají odborníci pravdu, jestli to je 32% chlapů, jo? Zajímá mě, jak jste byli požádány, dámy, a jestli to opravdu bylo v ten idylický filmový moment, a nebo naopak tomu prostě v tu nejméně vhodnou chvíli, a nebo jestli se to pokazilo, nebo pánové, co vám se jako u toho všechno stalo. Těším se na vaše zprávy, dáme to dneska dohromady, telefon číslo známe, můžete psát zprávy, anebo klidně, protože samozřejmě čtvrt na tři máte spoustu práce, můžete posílat hlasovky, jo, na stejný číslo 777-937-777, a když jsme tady u těch svateb, tak si dáme jednu z novomanželského tance.

Zitem Super Heroes, tedy superhrdinové. Hele, každý chlap asi, když žádá o ruku, tak se v tu chvíli cítí tak trošku jako superhrdina. Ovšem, jak to tak vypadá i podle vašich zpráv, tak jsme teda jako dost jako joudové, teda musím říct. 32% mužů prý žádá ženu v naprosto nevhodnou chvíli a naprosto jako nevhodným způsobem. Ptám se, co u vás, vaše žádost, a nestačím se divit. Třeba tady. Ahoj, mě manžel požádal úplně v nevhodnou chvíli, protože ten den jsme se strašně pohádali, já jsem odjela k rodičům a už jsem se vracet nechtěla a on mi napsal, že pokud to chci ještě zkusit, ať za ním přijedu, a když jsem teda přijela, tak jsem byla ještě uplakaná v nervech a on poklekl a brečel taky, takže potom se ten pláč změnil na šťastný a teď spolu budeme 7 let. Denča. Dobrý, není špatný, ok. Ahoj, mě manžel požádal po celodenním trajdání po městě, já byla upatlaná, upocená, žíznivá a ani nepoklekl, že ho teda jako bolí koleno, ale teda omlouvá ho, že to bylo v mé milované Vídni a hned potom mi koupil studené pivo. Tu sklenici mimochodem máme doteď doma. Takže i tak to bylo krásný. Míša. Dobrý, to já jako rodilý Plzeňák oceňuju, žádost o ruku pivem, super, akorát ten půl litr jste tam krásně museli teda. No, další, ahoj, žádost o ruku od manžela, bída. Koukala jsem na film a říkám, je, oni se berou ve dvou sami, to je super nápad. On, jo? No tak to taky tak uděláme. Já na to, tak jo, super. On, kdy? Koukni na termíny na úřadě. A bylo to. A já si myslela, že mě ještě teda jako požádá nějak romanticky a to bylo všechno. Do měsíce jsme byli svoji, už jsme spolu 8 let, ale té žádosti jsem se vlastně oficiálně nedočkala. Veronika. Jak říkám? Jouda. Jsme joudové. Ty tady další zpráva. Ahoj, mě požádal po telefonu. Co? No tak to si dáme už za chvíli. To si musíme přečíst.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut. Povídáme si na téma žádost o ruku v nevhodnou dobu. Jak to bylo u vás? Nestačím se divit. Kamča píše: ahoj Jirko, mě požádal o ruku manžel po telefonu. A sice na pořádnou dálku, já jsem pracovala v Praze, bydlela na ubytovně a on na ubytovně v Jablonci. A aby jsme stihli svatbu do konce roku s možností získání služebního bytu v Praze, tak by to prý říct osobně nestihlo. A tak jsme se teda jako vzali. Byla to poslední svatba v našem městě v tom roce a nakonec jsme i ten byt po půl roce získali. Jakože rozejít se s někým po telefonu, to už jsem slyšel několikrát, ale požádat někoho ruku po telefonu, to je poprvé v životě. Dobrý. Další zpráva od Market. Ahoj, tak u nás to moc romantické nebylo, my jsme se prostě vzájemně dohodli, že bychom se mohli vzít. Já se tenkrát skoro urazila, protože mi můj manžel místo prstýnku chtěl dát kus, jak já říkám, uřezané trubky. Prý si ho přece neberu kvůli prstýnku. Nakonec jsem si prosadila jednoduché zlaté kroužky. Na podzim slavíme 26 let od svatby. Gratuluju. Gratuluju, máš svatozář. Ahoj, já byla požádána o ruku při gratulaci k svátku. Máme vítěze, opravdu jakože za mě teda asi jako nejblbější žádost o ruku. Při gratulaci k svátku, dovedete si to představit? Ahoj, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a vezmeš si mě? Jako vážně to takhle proběhlo? No hele, pokračuju dál, jo. Takže při gratulaci k svátku asi už mu došly nápady na dárky. Po 10 letech vztahu s dvěma dětma, 3 roky a 3 měsíce. I tak jsem to obrečela, asi v tom měly roli hormony, takže jsem byla nakonec ráda, že to bylo doma a v teplákách. Dobře, pojďme to uzavřít. Chtěl jsem říct jednu věc, nepřišla jedna jediná zpráva, že by žádost o ruku proběhla romanticky nebo nějak jako super skvěle boží, jo? Nic takovýho. Což znamená jenom jedno, že je úplně jedno, kolik procent nakonec, jestli je to těch 32 nebo ne, jak tady říkají odborníci, je úplně jedno, kolik procent žádostí proběhne v nejnevhodnější chvíli. Ale buďte za to rádi, že to takhle proběhlo. Protože evidentně, na rozdíl od těch, co to měli v pohodě, si vy tuhle žádost budete pamatovat do konce svýho života. A nebo manželství.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
8: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
9: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
10: Drž mi kabelku.
9: OK, to jsem nečekala.
8: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
11: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň.

0: www.lexus-plzeň.cz.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
0: Radio.
4: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, no I'm crazy, face it.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Leo Soler na Hit Rádiu, vyloženě letní hit, ještě než začne pršet. Ano, meteorologové na dnešní den ordinují pláštěnky, my tady na Hit Rádiu zase naopak ordinujeme kabáty. Je to tak, dáme si kabát a konkrétně hit, který je vlastně jako už dost starý. Jestli máte pocit, že když jsme vyhráli na Gáno, že už je to pravěk, tak tohle je dokonce ještě starší. Je to rok 1994. Asi to nedokážu teď spočítat, kolik už let to je, ale nějakých desetiletí to bude. Rok 1994, kabát Colorado. A proč si dáme zrovna Colorado? Z toho důvodu, že my vám budeme hrát hity nejenom z devadesátek, nejenom z milénia, ale taky z osmdesátek a sedmdesátek po celý tento víkend. A ne v sobotu a v neděli, ale prodloužený víkend. To znamená pátek, sobota, neděle. V pátek už v 7 ráno začínáme, končíme v neděli v 18 hodin. Tak pojďme nasednout a užít si tuhle jízdu, která nám oficiálně začne v pátek ráno. Teď na Hit Rádiu, kabáti, Colorado a devadesátky.

0: Leonej na Hit Radio s Jitem Don't Worry, tedy nedělejte si starosti, buďte v pohodě, přesně, starosti hoďte za hlavu, pokud nevíte jak, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 hodin vás čeká taky naše odpolední show a ta vždycky dokáže zahnat strasti života jako v co nejrychlejším, doslova rekordním čase. Mají na to vždycky 3 hodiny, každý den od pondělí do pátku mezi 15 a 18 a jejich čas začíná už za chvíli. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy startují srdcovky Hit Radia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
1: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života.

0: CZ.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Chceš pomáhat? Tak odpal.
7: Cože?
6: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po vážné nehodě se odstraňují v Mariánkách. Dávejte si tam pozor v Ibsenově ulici. Během chvilky by mělo být místo plynule průjezdné. No a opatrně taky v Plzni. Nehodu hlásí Ukrajinská ulice, kde se srazila dvě osobní vozidla. Na vaše další aktuální informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Na Karlovarsku začala velká uzavírka kvůli výstavbě obchvatu u Veselova. V budoucnu přivede dopravu od Žlutic k novému úseku dálnice D6. Uzavírka potrvá asi 5 měsíců, kdy se bude v místě jezdit značenou objízdnou trasou. Sdílená kola v Plzni se osvědčila. Služba funguje 1,5 měsíce a eviduje přes 100 000 výpůjček. Město přiznává, že tak vysoký zájem nečekalo. Tady je náměstek primátora Aleš Tolar.
8: Očekávali jsme 3-4 výpůjčky denně na jedno kolo a máme jich přes 10. Teď jsme se domluvili, že doplní tu flotilu o dalších 50 elektrokol a zároveň máme uzavřenou opci na dokoupení další stovky elektrokol. Bude zapotřebí na to zvýšit úhradu, tam je to vázáno k 2,5 milionu korun.
0: Teď je v Plzni 300 elektrokol, která si lidé mohou půjčit na zhruba 160 stanovištích. V Karlových Varech se dnes rozhodne o domácích volejbalových šampionech. Karlovarsko v 5. finále hostí obhájce titulu Pražské Lvy. Poslední bitva o zlato začne v hale míčových sportů přesně v 18 hodin.
1: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Zítra by u nás na západě Čech mělo být převážně oblačno, postupně zataženo. Podle předpovědi se objeví přehánky a ojedinělé bouřky. Teploty se usadí mezi 19 a 22 stupni. Teď už je tady komplet divoký západ.
1: Hit Radio FM+.
9: Parádní odpoledne, minutu po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i v městečku. Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
10: 2 lístky na Viktorku, útěk z vězení stropem a taky vám dáme pár pádných důvodů, proč vyměnit volant za řídítka.
9: Máme taky další skvělý hity. Ella Henderson, Krištof, anebo na úvod 15. Pharrell Williams a Happy.

0: Krištof a obchodník s deštěm. Uvidíme, jestli dneska s ním budeme obchodovat. Ladíte Divoký západ, Hit Rádia a FM+.
1: Drahý benzín je ta nejlepší reklama na cyklistiku. A já to říkám docela schválně, protože dneska se zase vyhouply ceny o trošku vejš a zároveň začala kampaň do práce na kole.
0: Já se teda musím přiznat, jako na kole jezdím zároveň, ale ruku v ruce s tím já vlastně ani neregistruju ty ceny benzínu. Já prostě jako potřebuji natankovat, jedu na benzínu, natankuju za 5 kilo a jedu pryč, jo. Ale vím, že někteří jako kolegové tady třeba v práci jezdí 2 dny na hladový oko a modlí se, aby dojeli, protože za 2 dny by ta cena prej měla jít dolů. Já tohle teda jako vůbec neřeším.
1: Jako jsou to ty starší ročníky, který se řídí tím, že forot je pán, víš co, jo?
0: Dobře, ale kolik jako reálně ušetříš, když tankuješ za to 5 kilo?
1: Tak no, tak tam nic, že jo?
0: 10 koruna možná, jestli.
1: Ale zpátky ke kampani do práci na kole, já jsem si myslel, že to je vždycky jenom o tom, že musíš jet v té jedné stopě, není to tak. Můžeš prostě se zapojit i pěškobusem, nebo na inlinech, nebo třeba na skateboardu, když to bych úplně nedoporučoval, abyste do té práce dojeli taky, že jo? Každopádně prostě vyměnit volant za řídítka je krásná věc, doporučuju to všem, protože za tím volantem jsme drobec zlenivěli a spousta z nás zapomněla, že nám ze zadku rostou nohy a jak se vlastně používají.
0: Mně se hrozně líbí, jak jako s nadšením to tady chválíš, říkáš, jak je to boží věc. Prosím tě, kdy přijedeš na kole?
1: To si řekneme v dalším vstupu.
0: A tak to tady dneska asi budeme dlouho, se obávám, budeme natahovat to vysílání. Tak One Republic si dáme za chviličku, jestli se vůbec dočkáme nějaký odpovědi. Teď je Henderson a Rudimental. Hezký odpoledne všem. You'll

0: One Republic, parádní odpoledne, za chviličku je vystřídej taky Hunter X, sledíte Divoký západ.
1: Zlenošet díky autům je víc než jednoduchý. Z těch vyhřátých sedaček a klimatizovaných kabin nás teďka vyhánějí ceny benzínu a taky nafty. Jenomže sednout na kolo, to není zas tak jednoduchý, jak by se to mohlo zdát, jak o tom tady vyprávíme v rádiu, že jo? Člověk si totiž musí nejdříve omačkat zadek.
0: Jak to myslíš, omačkat zadek? To zní trošičku jako, kdybychom mluvili o něčem jiným.
1: Ty neznáš ten pocit toho, těch prvních 100 kilometrů, než se ti udělá
0: zadnicový mozol. Jo, takhle, jako že máš tvrdou sedačku, jasně, už tomu rozumím.
1: To je pak strašně nepříjemný, že jo, si myslíš, že jo, to je pohodička, tady si vyjedu třeba na zahrádku, že jo, na Birela, nebo tak, jako a odcházíš jako a chodíš jako ten kačer, víš.
0: A takhle jako ale v dnešní době za pár korun seženeš jako gelový sedačky, které jsou docela fajn už.
1: Hele, to asi může být celkem řešení. Já mám známýho, který na to vymyslel takovej trik. Na kancelářskou židli u sebe v kanclu, u sebe v práci, tak si namontoval cyklistickou sedačku.
0: A sedí na tom jako 8 hodin.
1: No, myslel si, hele, já na to vyzraju, že jo, prostě přes zimu si otlačím zadek, bude to v pohodě, no pak zjistil, že to je tak strašně nepříjemný, že raději pracuje ve stoje. Takže, jestli nemáte žádný trik na to, jak si omačkat zadek, tak prostě sedněte na kolo a vyrazte. Třeba dneska v 17 hodin se otevírá cyklostezka, nová cyklostezka mezi Bděněvsí a městem Touškov. A bude to jak na kolo, tak na brusle nebo na procházku předtím, než začne bouřka.
0: Stále jsme se nedozvěděli, kdy do té práce se přijedeš ty na tom kole.
1: No, až si omačkám zadek, že jo?
0: Dobře, my ti vyměníme sedačku, v pořádku.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral.
7: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.

0: Fastboy, Topic a Hit Radio FM+. My jsme tady dneska sedli na kole, respektive tady na kolo, jezdíme na kole do práce. Stále jsme se nedozvěděli, kdy David vyjede.
1: No hele, vzhledem k tomu, že v Plzni už fungují elektrokola, tak se tohle ta moje elektrovýška blíží víc a víc. V současné chvíli jich je v Plzni kolem 300 a vzhledem k tomu, jak skvěle tenhle ten projekt funguje, tak Plzeň hodlá nakupovat další elektrokola.
0: Ano, tak pokud se na to, co já vím, asi vydělalo, jako, tak z pohledu městské policie věřím, že se to vyplatí jako tenhle projekt.
1: To jsou oddílný rozpočty. Jo?
0: No, furt je to městské rozpočet.
1: To nemůžeš jako to míchat, jo? Elektrokola v Plzni provozujou plzeňský městský dopravní podniky, městskou policii, to je městská policie, že jo? Prostě ta bude bohatá, že jo? Kvůli těm pokutám.
0: No a tak jako furt to jde z jedné kasičky, furt je to městský podnik, tak i tak, jako jo. Ale my se tady bavíme o Plzni, já mám trošičku problém, protože já třeba v Plzni nebydlím, do práce bych jezdil na kole hrozně rád, dokonce i svý kolo mám. Do té Plzni ale nic nevede.
1: Jak to myslíš, že jako nic
0: nevede? No ty znáš nějakou cyklostezku od Stoda do Plzně?
1: Ty jsi takový pankáč, že bys to dal i po dálnici.
0: Tak o těch, co jezdí v protisměru, už se psalo. Bych asi úplně netrumfnul. Jako. Ale tohle mě třeba osobně jako trošičku chybí. Víc těch cyklostezek i mimo to město, aby si mohl jako krásně věc.
1: Ano, a ty cyklostezky, ty jsou bohužel ještě nákladnější než ty elektrokola. Já teda ještě chci na závěr říct jednu důležitou věc. Já jsem tady jako ve chvíli, kdy se v půlce března celý tenhle ten projekt jako spouštěl, tak jsem byl velmi skeptický. Po té době, co jsem si to vyzkoušel, zjistil, jak je to fajn. Tak...
0: Ty už si na něj sednul.
1: Ano, uvezlo mě.
0: Chci fotku. Datum, záznam a taky bloček od pokuty, jako důkaz, že si na tom jel. Činasky a první signální.

0: Melisande a profesor Green, posloucháte Hit Radio FM+, krásný odpoledne. Na Českou se ženou bouřky, píšou to dneska úplně všude, tak i my se v tom musíme jako povinovat.
1: Prochňat.
0: Naštěstí tady máme pana meteoradara Jakuba Radu.
1: Já to tady mám jako před sebou normálně otevřený, no tak v Německu už jako něco je, teďko prší, nebo bouří, to už jim nejde Karlovarsko, a dokonce něco jde i na ten sever a na český Švýcarsko, zaplať pánbů za to.
0: Ty jsi říkal, že nejsi úplně nadšený z toho, že mají přijít bouřky, viď?
1: No, já jsem potřeboval posekat trávu, no, tak to jako když mi to zmokne, tak to neposeču.
0: Jsou klasický Jakubovo starosti.
1: A na druhou stranu samozřejmě jako je brutální sucho, takže já budu rád, že jo, ale víš, jak to je, jako nedej bože, posekáš, ono zaprší, za dva dny tam ty antény stojí znova, jako všechny ty pampelišky, vypadá to strašně.
0: Hele, zajímavá věc, mezi fotografy existují takzvaní lovci bouřek. Jsou to lidé, kteří těsně předtím, než přijde nějaká ta velká buřina, tak vylezou na nějakou vyhlídku, ideálně třeba nad městem, prostě a fotí celou tu krajinu předtím, než se to celý rozjede naplno.
1: Hele, já jsem něco podobného zažil, samozřejmě jako z bezpečnostních důvodů to nedoporučuju, ale za bouřky jsem si vylez na podhoru u Mariánek, věděl jsem, že ta bouřka jde okolo, že nejde jako na mě. To bylo něco fantastického, jako už byl večer, byla tma, krásně si viděl ty blesky, teď celou tu krajinu, jak se to bylo fakt wow, jako bomba.
0: Všem fotografům i amatérům doporučuju nebrat si sebou kovovej stativ.
1: Ani deštník.
2: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru.

0: Občas bizár.
1: Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: Proto.
5: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu DEK Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel DEK Finish zdarma. Více na DEK.cz.
8: Čau, Viktoriáni. V nadstavbové části Šance ligy se v sobotu utkáme doma se Slovanem Liberec. Partnerem utkání je společnost Viveka. Boje o evropské poháry pokračují. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. V sobotu od 16 hodin. Viktoria Liberec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
9: Ať stále vítězí Viktoria.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovanek.cz.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: krásný odpoledne. Je s váma Hit Radio FM Plus a ještě než začnou bouřky, jdem se kouknout na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, stále opatrně v Plzni. Nehoda dvou osobáků se došetřuje v Ukrajinské ulici, kde se můžete krátce zdržet. A pozor si, dávejte taky na D5 kilometr 113 směr Rozvadov. Hlásíte tam předmět na vozovce. Vaše další informace z dopravy čekáme u nás na WhatsAppu. Číslo 720 870 237.
2: Májové dny v onlineshop.cz.
3: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkártová. Americká třída v Plzni bude bezpečnější a celkově přívětivější. Město už příští týden zahájí její úpravy. Dotknou se asi půlkilometrového úseku od okružní křižovatky u Prokopovy ulice až po Klatovskou třídu. Hotovo by mělo být v srpnu. Hurvínek letos slaví své narozeniny. Na západě Čech se k oslavám připojila řada míst, třeba i muzeum v Chebu. Víc kurátor expozice Martin Plevný.
8: Využili jsme samozřejmě nějakých moderních postupů a interaktivity a určitě bych zmínil to, že si návštěvníci budou moci vyslechnout autentický hlas Hurvínka mnoha jazykových mutací a také si budou moci vyzkoušet sehrát loutkové divadlo s tím, že dokonce si scénku budou moci natočit.
1: Doplním, že výstava se otevře v sobotu 16. května. A jdeme taky na hokej. Útočník Jakub Lev bude dál hrát za Plzeň. Klub to dnes uvedl na svém webu. V minulosti Lev nastupoval třeba za Vítkovice, Hradec Králové anebo Brněnskou Kometu.
9: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
1: Na středu předpověď slibuje oblačno, postupně zataženo. Teploty se zítra usadí mezi 19 a 22 stupni a objevit se má taky déšť anebo přehánky. Teď už pokračuje úterní divoký západ.
7: Hit Radio FM Plus.
0: Krásné odpoledne v této hodině pro vás máme 2 stupenky na zápas Viktorky se Slováckem.
10: K tomu taky Elton John nebo Dua Lipa.

0: Je 16 hodin a 8 minut, nejvyšší čas si po práci dát nějaký drink, ale samozřejmě nealko.
1: Možná vás to překvapí, Češi jsou totiž opět mistři světa v míchání nealkoholických drinků. Zásadní věc, událo se to o víkendu během zahájení lázeňské sezony v Karlových Varech, kdy před hotelem Thermal byl už 26. ročník. Jezdí tam lidi a barmani z celého světa a soupeří v míchání nealkoholických drinků, což v mých očích není úplně populární disciplína.
0: Ale třeba k tomu využívají prameny, že jo?
1: A jako hele, ingredience můžou být naprosto jakýkoliv. Co je ale zásadní, že to vyhrál letos Čech.
0: To bychom do nás úplně netypovali, že jo?
1: Přesně, jako národ, který takhle brutálně, já nechci říct to slovo.
0: Chlastá?
1: Leje.
0: Mhm. Tady pijou i ženský,
1: má, že? To je. Má prostě jako titul v míchání nealkoholických drinků. Navíc jejich obliba prej jako roste. To je velice překvapivý. Já vám teda jako popíšu, jak ten drink vítězný, jako z čeho se skládá, jak vypadá. Jmenuje se Hnízdo. A je v něm řapíkatý celer a taky aloe vera, který mají to hnízdo jako připomínat. Úplně na první dobrou bych si to jako nedal. Pardon. Aloe vera a řapíkatý celer. To je jako, ať se na mě někdo nezlobí. No, nicméně, vracíme se zase zpátky k tomu, že Češi jsou prostě jako národem alkoholiků, takže je divný, že jsme tohleto mistrovství vyhráli. A pak jsem se podíval na to, odkud ten vítěz pochází. Je z Českých Budějovic. Což vysvětlilo úplně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, jestli je to divoký i v dopravě, na to koukneme právě teď.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda dvou osobáků vás teď může zdržet v centru Plzně. Došlo k ní v sadech 35, kde se teď dělají kolony. Tak s tím určitě dopředu počítejte. A pozor taky v Chebu. Tam se nehoda šetří na křižovatce ulic Pekařská Volkrova. No a další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. A řeč bude o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, ale také o jarním zahrádkaření, křtu velblouda v plzeňské zoo i hasičských bálech.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: Haló, jsme tu všichni.
12: Já nic nevidím.
11: Nemůžem rozsvítit?
12: Ne, je to tajný.
11: Takže, pohrají jste?
12: Heneš, long story short, tady.
11: Brňák, Diam,
12: jsem tu.
11: Hora, Jamaja, taky.
12: Dobrý.
11: Jdeme.
12: Jedu.
11: Hořák,
12: zapínám,
11: krájím.
12: Šlehám,
11: sedím,
12: strouhám,
11: flambuju.
12: Hasím,
11: slejvám,
12: utírám,
11: solím,
12: pepřím,
11: servíruju.
12: To bude legendární hostina.
13: Elemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
14: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
15: Under Armour makes you better.
16: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
17: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
2: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ale Farmen, posloucháte Hit Radio FM+, hezký úterní odpoledne.
1: Množí se nám to tady jak houby po dešti, řeč je tady o útěku vězňů, protože nějak se nám to jako tady po té České republice po víkendu rozmnožilo, bylo jich hned několik.
0: Tak ono venku je hezký, že jo, prostě kdo by chtěl trčet v klátku.
1: Leze na ně taky to jaro, já tomu jako naprosto rozumím, ale takový maličko bizár je teda pokus o útěk z ostrova na Tohří, kde se vězeň pokusil utéct stropem ve své cele.
0: To je možný?
1: Hele, evidentně, když jsem to jako študoval, tak si to představuju tak, že v té celé měl prostě sádrokarton nad hlavou, který když prokopneš, tak se dostaneš na půdu, kde je vikýř na střechu a seš venku. Což mě teda jako u věznice maličko překvapuje.
0: Lidi, prosím vás, když stavíte ty věznice, nemůžete používat sádrokarton ani umakart.
1: A jak já chápu, jako ty stavební jako materiály jsou drahý, že jo? Jako, to dá rozum, jo. Hele, budiš, jenom teda jako 200 let tady chudáci vězni kopou tunely, škrabou lžičkou do zdi, aby po 200 letech přišli na to, že se dá zdrhnout zádrošem nahoře?
0: No evidentně nedá, když ho chytli, ne?
1: Jako chytli, jo, kdyby ho nechytli, vem si, jak snadno by zdrhnul.
0: No ale kdyby, prosím tě, kdyby byly na stromech ryby, jako.
1: Takhle, oni zaplať pán Bůh ve vězení smí poslouchat rádio jenom do 12 hodin, takže oni o tom vůbec neví, že se to stalo.

0: Eivo Max, posloucháte Hit Radio FM+, krásný odpoledne, za chviličku třeba Mark Ember, nebo taky Avicii.
1: No a teďka pro vás máme dva lístky na fotbal, tuhletu sobotu hraje FC Viktorka Plzeň se Slovanem Liberec, prostě na západ Čech přijedou bílí tygři, no a my je musíme pěkně vyprášit.
0: Počkej, ale bílí tygři, to je přeci hokej.
1: A je to samý, ne?
2: Máš to hokej, viď?
1: V tom fotbale.
2: Tohle je Slovan.
0: Ne, tohle je Slovan Liberec a tamto jsou bílí tygři. V tom je trošku rozdíl.
1: No dobře, ale kdyby Pardubice hráli fotbal, tak to budou taky perníkáři, ne?
0: Stejně no, jako... ale asi to nebude úplně Dynamo.
2: No.
1: To nevím, no.
0: To je jako, kdyby plzeňský hokejky se jmenovali Viktorka.
1: Počkej, ale... jsem si na tohleto stoupnul.
0: No.
1: Teď přece ten hokejový tým Bílí tygři z Liberce, tak jsou pojmenovaný podle bílých tygrů, který mají v Liberci v zóně.
0: Ano.
2: Což mají zase pravdu, fotbalisti mají ty bílí tygry v liberecký zóně taky.
0: Jako jo, ale nemenujou se tak prostě.
1: Kdybyste jenom nevěděli, tak Jakub říká, prosím tě, potřebujeme ten vstup drbet
2: natáhnout.
1: Kdybychom se tady normálně takhle nerozkecávali, že jo. Každopádně, pojďme zpátky. V sobotu se hraje v Dusan aréně domácí utkání.
0: Proti?
1: Je to už play-off, je to proti Slovanu. Panu Liberec.
2: No jasně, dorazí bílí tygři v Liberce.
0: Podle mě chudák člověk, který nás poslouchá, teď vůbec neví, která by je.
1: No důležitý je, že my pro vás máme vstupenky, máme pro vás lístky na fotbal a je třeba nám zavolat.
0: Telefon číslo víš?
1: Jasně.
0: Jsem zvědavej, kam ho povíš.
1: 720 870 237.
0: Když budete třetí, tak dva lupeny na tenhle ten sobotní zápas proti Slovanu Liberec v Plzni v Dusan aréně, tak ty lupeny budou vaše.
3: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: Snad zaspal dobu frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
7: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
8: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
7: Klimatizace co topí?
8: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
7: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
9: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
12: Chceš pomáhat? Tak odpal.
13: Cože?
12: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
14: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou
13: jsou na sebe, vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
16: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
13: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
17: já smíš mezi tím sníst celou svačinu, jo?
16: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
17: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
16: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na havla, jako takhle.
18: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci neztratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Je s váma divoký západ, Rádia FM+, krásný odpoledne, jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zůstávejte dál opatrní v Chebu. Dvě auta se srazila ve Volkrově ulici u křižovatky s Pekařskou. Bourá se taky na dálnici D5 opatrně na kilometru 144 směrem od Plzně na Rozvadov. Tam se srazilo osobní auto s dodávkou. A zdržení pořád hlásíte v centru Plzně. K nehodě došlo v Sadech 35, kde se to štosuje. Tak se i tam připravte na zdržení. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika, včetně skladování.
3: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Na Česko se prý ženou bouřky. Hrozí zejména na západě a severozápadě našeho území. Na východě Česka pak bude dál teplo, taky sucho a větrno. Do další fáze vstoupila rekonstrukce hlavního tahu v Plzni na Bílé hoře. Silničáři pracují v ulici 28. října, která bude skoro až do Vánoc neprůjezdná. Objízdná trasa vede přes Doubravku směrem na Chrást a dál přes Dolany do Zruče. Česko se zařadilo mezi země se špičkově připraveným zdravotnickým týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží, výmluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
11: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
1: Tým tvoří celkem 38 členů. No a teď ještě hokej. Český nároďák je ve Švédsku. Naši už na severu Evropy zhruba před půl hodinkou zahájili první trénink. První zápas švédských her pak Češi odehrají ve čtvrtek, kdy nastoupí proti domácímu výběru.
12: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
1: Na západě Čech zítra bude zpočátku oblačno, postupně zataženo. Předpověď slibuje déšť nebo přehánky a jak jsme říkali, ojediněle taky bouřky. Na teploměrech zítra naměříme mezi 19 a 22 stupni.
9: Hit Radio FM+.
0: Velku po 17. hodině, krásný úterý přeje divoký západ.
13: Z hitů, ty nejlepší na západě Čech. Cyril a taky Shakira, Waka Waka.

0: tady je Hit Radio FM+. Už jste dneska mrkali na náš web, máme tam pro vás vždycky něco navíc.
1: Právě teďka tam s námi můžete hrát o nákup v hodnotě 10 000 korun a taky nové smartfony pro celou rodinu.
0: Je to tak, hledáme tu nejvtipnější SMSku, která vám přišla od vašich prarodičů. Když nám ji pošlete, tak v pátek můžete vyhrát 10 000 korun na nákup v Tesku a příští týden, kdy přijde velké finále, budeme hrát o 4 smartfony. Takže www.hitradiofmplus.cz.

0: Máš klus a pocit, jestli přemýšlíte o letošní dovolené? Vykašlete se na moře, oni ty lety stejně rušej. Vyražte do Karlových Varů, hele, třeba do hotelu Thermal. Navíc, my se vám o tu dovolenou postaráme.
1: No, kdybyste to chtěli vidět, tak se mrkněte na Instagram Hitradia FM+. Naše kolegyně Bára Škrybová tam vzala děti a báječně si to užili. Co udělat, abyste tenhle ten pobyt vyhráli? No, stačí napsat do komentářů pod to video, co je podle vás symbolem Karlových Varů.
0: Becherovka.
1: Řídlo.
0: Ne, těch symbolů je jako hrozně moc, že jo, kamzík,
1: jelení skok,
0: motýlí dům, vánoční dům, hotel Thermal, to je jako za mě taky jeden ze symbolů Karlových Varů. Jaký je ten váš, napište to na náš Instagram a když budete mít štěstí, tak příští týden v pondělí vás vybereme a týdenní pobyt právě v Thermalu bude váš.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Housebrand Café, per favore.
11: Si, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3999 korun měsíčně bez DPH.
14: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
15: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Discotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park, tady je Hit Radio FM Plus, parádní odpoledne na světě, nový díl podcastu našeho Hit Radio 90, který se vrací a tentokrát, respektive tedy v čase, se vrací. A tentokrát jsme se věnovali fenoménu Kurta Cobaina.
1: Ono je to totiž přesně měsíc k dnešnímu dni, co jsme oslavili výročí, kdy frontman skupiny Nirvány si vzal život a samozřejmě jeho dopis na rozloučenou byl taky tématem podcastu Vypalovačka.
2: Ten slavný dopis adresovaný fiktivnímu příteli z dětství byl zapíchnutý v květináči s hlínou uprostřed místnosti. A mimochodem stal se jedním z nejčtenějších textů v historii populární hudby. A

0: Zatímco oficiální vyšetřování ten dopis uzavřelo jako autentický, tak řada nezávislých expertů a vyšetřovatelů poukazuje na to, že ten dopis mohl mít původně úplně jiný účel.
1: Účel ten, jako že odchází z hudebního světa, že jako nechtěl spáchat sebevraždu a...
0: Že jenom ztratil nadšení pro muziku.
1: Tak, přesně
2: a vysvětloval to vlastně v tom dopise.
1: A dodneška si pamatuju tu poslední nebo předposlední větu, že je lepší vyhořet, než vyhasnout. No?
0: Ano, spousta lidí to používá a nemyslím si, že všichni ví, kdo je vlastně autorem téhletý legendární věty. No.
1: Tuším ale, že to nebyl přímo Kurt Cobain, ale že to je písnička něčí, Neila Younga nebo někoho takového, že to je přímo jako z textu jeho písničky.
3: Podcast Vypalovačka najdete už teď na YouTube nebo třeba taky na Spotify a budeme se mu věnovat i v rámci Retro Weekendu, který je od pátka před námi.

0: say goodbye.
1: Dean Lewis, posloucháte Hit Radio FM Plus, parádní odpoledne všem. Kam
2: vyrazit? Ve Farmaparku u Toma vědí, že neděle 10. května je zasvěcená všem maminkám. Přijďte si užít den matek do Farmaparku u Toma, je to nedaleko Ledec, kousek za Plzní, a každá maminka hned při vstupu dostane kafičko a zákusek zdarma.
1: Já vás pozvu na Chebské náměstí tuhle sobotu, to tam ožije. Bude se tam totiž konat Chebský festival vína, takže jestli chcete vzít maminku na něco ostřejšího než kafe a zákusek, ale tak v Chebu ideální volba. Začátek na náměstí Krále Jiřího je ve 13 hodin a nebude chybět ani cymbálovka.
3: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
5: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
6: Drž mi kabelku.
5: OK, to jsem nečekala.
4: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
11: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
12: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
13: Hitradio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz, taky Fastboy, no a čas shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tady dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsem byl za blbce. Jo, v sobotu se hraje prostě fotbal, Viktorka nadstavba s Libercem a já prohlásil, že přijedu Bílí tygři. Jsem si hold myslel, že tohleto označení platí jak pro hokejky, tak pro kopačky. A co myslíte? Neplatí.
0: My to všichni víme.
1: Takže já jsem ještě za většího pitomce než tady můj kolega Jakub, který si myslel, že do Plzně přijede místo Liberce Slovácko.
0: Tak slova na Slovácko budíš jako no. Ale stane se. A taky jsme se podívali na mistrovství v míchání nealkoholických drinků. To se totiž teď konalo v Karlových Varech a světe div se, vyhrál ho Čech. Chvilku mi to moc nedávalo smysl, jak jako Čech. Národ, který je opravdu národ bochlastů, když to řeknu blbě, a on vyhraje tohle mistrovství. Pak jsem se podíval ale detailněji a zjistil jsem, že z Českých Budějovic. Teď už to dává smysl.
1: Tak taková byla dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech. A vy si nás nalejte i zítra po 15. hodině jsme tady.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud teď jedete po dálnici D5, dávejte si pozor kolem kilometru 94 ve směru na Plzeň. Hlásíte tam silničáře a omezení v pravém jízdním pruhu. Další aktuální info ze silnic na západě Čech pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Daňková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
10: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
9: Naopak omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše. Důvodem jsou jeho opakované výroky o zlodějinách v rezortu nebo o upravených výběrových řízeních. Černochová chce postup konzultovat s advokátem. Kladenští strážníci nově používají dron, pomáhá jim například při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek. Postupně městská policie pořídí dronů více. Sloužit by mohly pak také jako podpora takzvaných prvosledových hlídek státní policie. Příští ročník Rally Dakar odstartuje 1. ledna 2027 a skončí o 15 dnů později. 49. ročník legendární soutěže se po 8. v řadě uskuteční v Saúdské Arábii. Pořadatelé slibují rozmanitou a technicky náročnou trať. Zvýšit by se měl podíl etap v Dunách.
11: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
9: V noci a ráno lokální přehánky nebo bouřky, ranní teploty kolem 12 stupňů. Zítra většinou pod mrakem, na západě Čech už chladněji kolem 20 stupňů, na zbylém území 22 až 26 stupňů. Odpoledne opět lokální přehánky nebo bouřky, ve kterých bude zesilovat vítr.
12: Hodiny odbyly 18. Startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký úterní večer.

Melancholická vzpomínka na dobu, kdy byl svět prostě jiný. Tohle jsme poslouchali v roce 1985. Dream Academy, Life in a Northern Town. Ladíte Hitradio, odstartovali jsme úterní vydání hudebního speciálu Hitradio Classic. Až do 21 hodin pro vás tradičně budeme mít to nejlepší z minulosti, 80, 90 a taky ty největší hity raného milénia. Tenhle rozjetý vlak nezastavuje, naopak jedeme dál. Teď je s písní Come Into My World. O tu se postarala Kylie Minogue. Za chvilku i Meat Loaf, I Do Anything For Love, i to pro vás máme.

0: Krásná věc, Meatloaf, I Do Anything For Love, tohle jsme vám hrali na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, tímhle budeme pokračovat. Jedna romantiárna za druhou, tohle je norský zpěvák Espen Lind, When Susanna Cries. Taky na tuhle romantickou strunu zadrnkáme už za chvilku. No a z té české muziky, třeba Mňáke až Dorp, i ta je nachystaná v playlistu Hitrádia. Tak užívejte úterní večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

Prostě pro vás všechny byla tahle písnička od skupiny Mňága až Dorp. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který teď nabídne jednu dámu. Jmenuje se Paula Abdul. Nejprve začínala jako choreografka, například pro Janet Jackson pracovala tahle dívka, tehdy velmi mladá slečna, která vymýšlela, jak se Janet Jackson bude hýbat na pódiu. Díky tomu se dostala k hudbě, začala sama skládat a pak připravila tuhle fantastickou píseň.

0: Tak jsme si vyhodili z kopítka, tohle jsou 24/7, Take Me Away, záležitost, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z minulosti a také nesmíme zapomenout na něj, na Freddieho Mercuryho. Love Kills, to je záležitost, kterou představil na solové dráze. Místa skupiny Queen si do studia vzal najaté hudebníky. No a s nimi dal dohromady tuhle fantastickou věc, kterou vám na Hit Radio budeme hrát za chvilku. Taky Shania Twain, Catching, nebo Susan Vega.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Weekend Hit Radio. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Weekend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. A řeč bude o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, ale také o jarním zahrádkaření, křtu velblouda v Plzeňské zoo i hasičských bálech.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus. We'll be right back.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na norsko-dánské duo Aqua My Oh My. Záležitost, která nás vedla k 19. hodině. Ladíte Hit Radio, dobrý večer.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký úterní večer.

Tohle je opravdová klasika, You Spin Me Round a Dead or Alive na Hit Radio. Desky budeme roztáčet i v závěru týdne, je před námi další prodloužený víkend, což je samo o sobě skvělá zpráva, přesto všechno to umíme posunout na vyšší level. Na Hit Radio to totiž znamená retro víkend. 3 dny toho nejlepšího z minulosti. Sobotu a v neděli pro vás se navíc budou vysílat naši kolegové z Hit Radia 90, které si můžete naladit online nebo v dabu, a nachystali si pro vás spoustu fantastických témat, které mimochodem probírají taky ve svém podcastu Vypalovačka. Doporučuju, pokud chcete zažít trochu té nostalgie. Vzpomínáme i dnes večer v hudebním speciálu Hit Radio Classic, ve kterém teď bude hrát Madonna.

0: Čínasky mají novou píseň Dlouhej kouř. Tohle bychom vám řekli, kdybychom byli v roce 1997. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nás mimo jiné vezme taky do osmdesátek. V létě 1984 na scénu přispěchala rakouská partička Opus s písničkou Life is Life. Prakticky okamžitě tak atakovala nejvyšší příčky hit parád po celém světě. A u nás na Hit Radio bude hrát už za pár minut. Je na co se těšit.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
3: Takže, pohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
3: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora,
3: Jamaja, taky.
4: Dobrý.
3: Jdeme.
4: Jedu.
3: Hořák.
4: Zapínám.
3: Krájím.
4: Šlehám.
3: Sedím.
4: Strouhám.
3: Flambuju.
4: Hasím.
3: Slejvám.
4: Utírám.
3: Solím.
4: Pepřím.
3: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
3: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Tahle písnička se dočkala řady remixů, my jsme si ji ale zahráli v originále. Na hitrádiu The Cardigans, La Fool. Cardigans v roce 1996 vydali desku s poměrně úsměvným názvem First Band on the Moon. První kapela na měsíci. Právě na ní se objevila písnička Love Fool, kterou proslavil taky snímek Romeo a Julie, kde se v hlavní roli blísknul Leonardo DiCaprio. Teď se nadechněte a seberte všechny síly. Další písnička vás totiž nenechá v klidu. Budete potřebovat hodně energie.

0: Rádio FM+.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Snadné žít? Tohle heslo razí skupina MIG21. My jsme rádi, že jste si do života přibrali taky Hit Radio. Zní to jako melodie? Ale jo, zní. Sounds like a melody je hit skupiny Alphaville. Je potřeba si občas připomenout, že mají víc písní než jen Forever Young. Takhle. Vám budeme hrát už za chvíli v hudebním speciálu Hit Radio Classic.

0: CZ.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
6: www.hrady.cz.

Peter Gabriel, britský zpěvák, skladatel, producent a taky frontman kapely Genesis, na kterou navázal velmi úspěšnou solovou kariéru. Tohle byl důkaz, připomněli jsme hitovku Sledgehammer. I tohle jsme si pro vás v úterý večer připravili na Hitrádiu. V uších máte hudební speciál Hitrádio Classic. My si teď vyrazíme do Kanady. Právě odtud je Nelly Furtado, oceňovaná zpěvačka, skladatelka, autorka. A pro její kariéru si nabídneme naprosto zásadní hit Turn Off The Lights. Tak pojďme na něj.

0: Tohle nás vrátilo zpátky na taneční parkety. Na žádné pořádné retroparty nesmí chybět Mr. President. A u nás na Hitradiu si teď takovou retroparty užíváme v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic. Mimochodem připomínám, je před námi prodloužený víkend a ten celý bude v playlistu Hitradia patřit těm největším retrohitům. Takže pokud patříte mezi milovníky singlů z let minulých, určitě vám srdíčko zaplesá radostí. A radost už za chvilku udělá taky Fancy s legendárním hitem Flames of Love.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

Přátelé jí říkají J-Lo, jinak ale Jennifer Lopez, legendární postava hudební scény. Hitů, které má v repertoáru, bychom se snad ani nedopočítali. Ten konkrétní se ale jmenoval Love Don't Cost Think a zavedl nás zpátky do milénia. Jako single písnička vyšla přesně v roce 2000, rok později se taky objevila na desce. A co dál? Na Hit Radio si teď dáme absolutní svobodu. Freedom.

Jedna pecka za druhou, to je panečku nostalgie. Na Hitrádiu vám teď byl parťákem Brother Louis. A teď něco, čím oslavíme snad už to léto, které nás se v posledních dvou dnech dorazilo předčasně pozdravit uprostřed kalendářního jara. Adiemus. I tohle uslyšíte v příštích minutách na Hitrádiu.

Point Break, What About Us. A to je vše, přátelé. Takhle krásně končí úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. A zítra? Zítra je vaše středa, takže muziku nám budete diktovat vy. A objednat si ji můžete klidně už teď na webu hitradio.cz.

0: na Hitrádu Imagine Dragons. Pojďme teď na chvilku zavítat do světa zemědělství. O výrobky zemědělců z našeho regionu máme stále větší zájem. Raději máme maso od prověřeného řezníka, jahody z farmy nedaleko Prahy, z ovoce od místních sadařů. Jak to ale cítí oni sami? Jak vnímají podporu, které se jim dostává od státu i Evropské unie? Povídat si o tom budeme s Honzou Abtem, který ve středních Čechách vlastní sady a výrobnu sajdru Tátův sad. Tak pojďme se na začátek zaměřit na to, jak se změnil vztah Čechů k lokální zemědělské produkci.
1: No, pro nás se to určitě vyvíjí dobrým směrem, protože už skončil takový ten trend z těch 90. let, kdy všichni chtěli ochutat něco zvenku a z dovozu a bylo to takový to zajímavý, lepší. Tak od tohohle evidentně už odklon dneska nastal. Lidi hledají zajímavější věci, hledají chuťově originální a zároveň to, když vidí, jak tu věc vyrábíme, jak pěstujeme jabka a jak to děláme, tak určitě má pak výrazný efekt na to, že se za náma vracejí a mají to rádi.
0: Čím to je?
1: Já si myslím, že to je spíše tím, že se lidi přejedli takových těch unifikovaných věcí, které chutnají všude na světě stejně. A ta práce, kterou tomu dáváme, která určitě je veliká, tak je vlastně pak jakoby odměněna tím zájmem o něco jiného. Protože vyrábět věci průmyslným způsobem, tedy mícháním nějakých předpřipravených nebo předvyrobených polotovarů, je věc z mého pohledu snadnější, než to skutečně vyrobit a vypěstovat od tady roubování a od hlíny až po nějaký finální výrobek. Takže myslím si, že ten důvod není tou naší prací, že je spíš tím trendem toho, co lidi dneska vyhledávají, ale zase na druhou stranu díky té práci pak vidí, že ta věc skutečně jako je opravdová a že je z těch základních surovin a hold pracná, ale zároveň pak výrazná a dobrá.
0: Tak se zeptám, jak jste na tom s podporou státu nebo Evropské unie?
1: Já bych řekl, že v Čechách se příliš podpora tomu jakoby lokálnímu, regionálnímu nedělá. Jsou tady takový ty podpory v stylu regionální potravina klasa A, kde my jsme účastní. Na druhou stranu to se úplně jakoby nepotkává s naší cílovou skupinou, kteří pijí naše výrobky. Určitě si dokážu představit, že by v této věci stát mohl udělat víc, například hlavně pro nás zjednodušením administrativy, zjednodušením byrokratických podmínek a hlavně nastavením předvídatelných podmínek, tak aby jsme se pohybovali v prostředí, kde jsou ty pravidla očekávatelní, kde víme, že platí letos, budou platit třeba za 2, za 3, za 4 roky, ale stát nám je strašně rychle a strašně často mění. Takže sice tady existují různé podpory, kterých i my jsme se zúčastnili, třeba program rozvoje venkova, kdy to nám určitě pomohlo k tomu, že jsme nakupovali nové technologie, ať už na zpracování ovoce, nebo na kvašení, nebo na lahvování. To určitě ano, ale ty podmínky a pravidla, na základě kterých je to nastavované, jsou z mýho pohledu spíš vhodný pro velké producenty nebo velké zemědělce, protože ta složitost toho vyřizování je tak velká, že na to prostě potřebujete separátní oddělení v rámci nějakého podniku a my to děláme jako rodinná farma. Takže my na to tyhle ty oddělení prostě nemáme a když to má člověk dělat sám, tak to samozřejmě vždycky nakonec udělá. Ale vezme to tak hroznýho času, že zase vám to sebere možnost dělat to, co jste chtěl, tedy vyrábět ty výrobky, za kterýma by lidi měli přijet.
0: Rozumím. EU pro následující období zvažuje zastropování pomoci firmám pouze do určité velikosti. Tak pomohlo by to?
1: Já si myslím, že by to určitě přineslo něco dobrého a určitě by to pomohlo. Otázka je, jestli v našem byrokratickém světě, ve kterém žijeme, se vůbec takovýhle záměr podaří proměnit v realitu. Takže kdyby to tak bylo, bylo by to perfektní, protože to by byla věc, která by nám určitě velmi pomohla, že bychom se mohli věnovat tomu, co máme dělat, a nikoli v uvozovkách vyplňování tabulek.
0: Poslední otázka, kdybyste mohl něco změnit teď hned na přístupu státu nebo Unie, co by to bylo?
1: Je to kombinace. Je to ta administrativně byrokratická zátěž a opravdu ve finále hlavně očekávatelný prostředí, ve kterém máme fungovat. Nám stát třeba chtěl zavést spotřební daň, protože s naším siderem spadáme pod tiché víno, tedy uvažovalo se o zavedení spotřební daně nebo stanovení nějaké výše spotřební daně na tichá vína. A nám to vlastně na 2 roky, kdy se to projednávalo, zásadním způsobem zkomplikovalo život, protože jsme nevěděli, jestli bude ta daň tak vysoká, že už to neprodáme, že budeme muset celý tady naše živobytí zavřít, nebo jestli bude zrušená, nebo jak to bude. V tomhle tom si myslím, že by určitě stát hlavně měl dělat to spolehlivý prostředí, abychom věděli, co máme dělat a podle čeho se máme orientovat.
0: Díky, že jste s námi vysílal. Na Hit Rádiu pokračujeme další muzikou.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Jsme tu všichni.
1: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
0: Je to tajný.
2: Takže,
0: pohraj jste.
1: Heneš, long story short, tady.
2: Brňák, Dian, jsem tu.
0: Hora, Yamaya, taky.
3: Dobrý.
1: Jdeme.
0: Jedu.
1: Hořák, zapínám,
0: krájím.
2: Šlehám, sedím.
1: Strouhám,
0: flambuju. Hasím.
1: Slejvám.
2: Utírám,
1: solím.
2: Pepřím,
3: servíruju.
1: To bude legendární hostina.
4: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, byla, CZ.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
6: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň, autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
7: I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
7: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: crazy world, yeah.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.